až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: On co jako přibitej. Kde s ním plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimranovou báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno, čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Ažmilit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
3: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
4: I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
3: Rock Rádio. Konec legrace.

Zeit gut auf Erden. Wird nach dem Tod ein Engel werden.

Reichweite.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No, a pak... No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, uskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskala
1: botou. A promiň, ale dělal striptease, to si vy jste mladí, tomu nemůžete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

DAB i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock

0: Moravské vinobraní. Od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovec. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše vinu odmítá. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovensku zúčastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho taky bilaterální jednání se slovenským premiérem. Švýcarské úřady stále intenzivně pátrají po pachateli nebo pachatelích noční střelby na rave party na dostihovém závodišti. Zabita byla podle posledních informací 22-letá Italka. 5 raněných skončilo v nemocnici. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřkám mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat, na polojasno jen ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
1: Máme hlášenou pouze jednu nehodu, a to na silnici číslo 9 u obce Sedlec.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Pěkný poslední srpnovej den vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 6:03 v pondělí 31. srpna. Holky, je konec. Konec srpna. Víceméně konec prázdnin. Takže já jdu zítra poprvé do práce zase v Zušce.
5: No jo, teď ty máš vlastně, ty jsi pan učitel, já to zapomněl.
4: No ano, už zase se budu tvářit chvíli, že jsem.
5: A že máš rád děti.
4: No to taky. Že je nevidím jenom jako chodící pytle s penězma. Což samozřejmě nejsou, protože tam vydělám prd, ale díky Česká republiko a státem, že platíte tak dobře český školství, ale hlavně potom se už brzy taky rozloučíme s létem. A kromě toho se ještě zítra budeme loučit s tebou, nebo vlastně ještě dneska.
5: Ještě dneska, no, zítra v 5 ráno už špičím směr Francie.
4: Francie, odjedeš a vrátíš se s bagetou, doufám.
5: Vrátím se, doufám, že ne s 10 kilama navíc těch baget, to bych
4: já doufám, ráda. Že jo. Řekni mi jenom jednu věc, přineseš nebo přivezeš nám tady se Zuzkou něco hezkýho?
5: No stejně jako ty ses na nás vyprgnul, tak to udělám podobně.
4: I takže nám koupíš
5: magnetku,
4: croissant.
5: Já ti aspoň magnetku dovezu, já nejsem ty.
4: Magnetku bych bral, no.
5: No,
4: tak jo.
5: Na ledničku. S croissantem.
4: Tak díky, já se budu těšit a teď už komunál pod maskou klauna.
0: Rock Radio.

0: Blondie, zpívaj Maria. V 6 hodin a skoro 12 minut posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten pondělní, což znamená, že v tuhle tu chvíli vám, přátelé, zase řekneme, co vám budeme celý týden rozdávat. A tenhle týden to není nic menšího než dva lístky na další festival.
1: Ano, tentokrát je to Himmel Herrgott Fest. Už čtvrtý ročník koná se 5.9., to znamená, že to už je tuto sobotu, jestli ano, dobře počítám.
0: Počítáš.
1: V Plzni, v Plaze. Je to i s hostama, který tady Honzík tvrdí, že na stránce nejsou, já je vidím v náhledu, ale pak když to rozkliknu, tak to tam taky nemůžu najít, ale podle tady nějakého line-upu, který se mi ukazuje, tak je tam Civilka, Morčata na útěku, dokonce Dimitri, pak je tam nějaký tajný host taky.
0: Počkej, jsi si jistá, že to je letošní rok, tak tam mají být Trautenberg, myslí, že samozřejmě Trautenberg
1: je to jejich. No tak Trautenberg jsou hlavní, když je to jejich festival, ty začínají v 8 večer.
0: Tak, a Horký žeslí, že Avalda Gang.
1: Horký žeslí, že taky, no, ale říkám, mě to tady ukazuje jako náhled, když je tam line-up 2026, ale na těch stránkách. To my není. Si to ještě, přátelé, mezi tím tady nastudujeme a pak vám to řekneme pořádně. Každopádně, že je to Himmel Herrgott Fest, víme 100% a že máme dva kusy těch lístků, to víme taky 100%. A zbytek vám řekneme třeba později. Každopádně vy si o tom můžete napsat klasicky na náš Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
0: Držíme palce spolu s Ozzy Osbornem, který vám teď zapije Crazy Train na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin a 21 minut k tomu a my se jdeme mrknout na dnešní oslavence. Je poslední srpnovej den, 31. srpna, pondělí, a svátek slaví Pavlína, případně Bela, Ramona a nebo Aris. Tak který dítě bude tentokrát tvoje?
2: Bela, takže kde mám bomboniéru?
1: Počkej, jako, jo, počkej, no jo, ty to vlastně máš. tak jsem na to trošku... No nic, pojďme na narozeninový oslavence. Dneska slaví třeba 77 krásných let americký herec Richard Gere. Jste holky jeho faninky, nebo ne? Co? Richard Gere jako takovej uhlazený pán. Nebo to není váš šálek čaje?
3: Tak už je trošku starý, veď?
1: No to je jedno, tak zase z ní kapou prachy. A co třeba 39 let český hokejový brankář a trenér Ondra Pavelec?
2: Já vůbec nevím, kdo to je.
1: Ježiši Kriste. Tak já, že uvidím, tak mu to řeknu. No nic, tak pojďme radši na narozeninovce. 78 let slaví německý kytarista Rudolf Schenka, spoluzakladatel kapely Scorpions, to by se vám líbit mohlo.

0: To jsou tak krásný kytarový vyhrávky, že bych to hroztek při pondělku. No a krásných 78 by dneska oslavil už nežijící britský skotský kytarista Ricky Gardiner, spojený s jménama David Bowie nebo Iggy Pop. Tenhle pán vymyslel takovýto umcacáca, udělal z tohohletoho songu megahit. To je všechno, přejeme všechno nej.
1: Miluju tenhle song.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
0: Tečou mi slzy, já nevím, jestli je to proto, že to zpívání je tady dneska naposledy, nebo... Jestli je to proto, že jsem alergický na tvůj zpěv.
1: Už ve středu ti to bude chybět, uvidíš.
0: Já už zítra mi to bude chybět. A Zuzanka tady nechce zpívat tak hezky. Ona se vždycky proti tomu nějak ohrazuje, nevím proč. Tak jo, zatím je to dobrý, bude to dobrý za chvíli, kdy nám to zaspívají Harley.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na deck.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.

Začnu znova, jen čekám překvapení, co ke mně dorazí.

0: Každý má ty svoje slabý místa, tak pojď si na něco hrát, Zuzko. Pár vteřin po půl sedmí na Rock Rádiu v pondělním rokovém rozjezdu. Je čas si po Harleyi dát zprávy tady s naší Zuzankou, která je má krátký a krátký.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Pražští radní na dnešním jednání projednají pojmenování stanic budované linky metra D. Na programu mají taky výběr firmy pro rozšíření základní školy v Šeberově o budovu gymnázia. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. V prohlášení vysílaném televizí to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Další podrobnosti mají podle něj být oznámené dnes. Tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Echeverrym 3-6, 4-6, 0-6 a do druhého kola nepostoupil.
1: Rock Radio. Počasí.

0: ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. Rock Radio, doprava. Stále se řeší nehoda osobáku na silnici číslo 9 u obce Sedlec, tak tam opatrně.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Zuzko, díky, nakonec to zas tak krátký nebylo. Teď už muzika Hooters a Johnny B.

0: Santana a Chad Kroeger ve společní písni, která se originálně jmenuje Ayo, Ayo, Ayo, Ayo, neboli Into the Night. Máme 40 minut po 6. hodině raní, čili za 5, 3 čtvrtě. Posloucháte Rokový rozjezd a my jsme tady před asi 20 minutama trošičku zakufrovali, co se týče hostů Himmel Herrgott Festu, na který vám celý tenhle ten týden budeme rozdávat lístky. Teď už je ale vše nad slunce jasnější, už jsme zjistili, jak to je. Anabel?
1: Ano, je to tak. Na mě totiž vykouknul, nevím z jakého důvodu, s popiskem line-up na rok 2026, line-up z roku 2023. Takže kdo se těšil na Dimitry, ty tam nebudou.
0: No, bohužel.
1: Ale budou tam jiné kapely. Jako hora. Hosté tam budou Valda Gang. Myslím, ano. Že mě doplníš.
0: A Valda Gang, správně.
1: A?
0: Horký žeslíže.
1: Ano.
0: Správně. A? A potom tam samozřejmě budou Trautenberg, který tu traktaci celou pořádají, protože to je na jemnost pána Trautenberga slavnost už čtvrtý ročník, 5.9. v Plzni v Plaza.
1: A je tam taky jeden speciální tajný host, který ho nesmíme prozrazovat, i když ho víme.
0: No, ty jsi říkala, že ho víš, a já jsem se tě ptal, jak to víš, a ty jsi říkal,
2: normálně za mnou přišlo, řekli mi to.
1: Ano, tak nějak to probíhalo. Takže určitě si myslím, že i ten tajný host stojí za to, bude to skvělej mejdan. Takže kdo by stál o tady ty lupeny na Himmel Herrgott Fest, tak tady máme dva kusy, napište si o ně.
0: Trautenberg, Horký žeslíže, Valda Gang, Helena Vondráčková, tam nesmíte chybět a za chvíli kysáci.
3: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
14: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
13: Mají i pořádný stroje?
14: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv?
1: Máme 6 hodin a 52 minut k tomu, Zuzko.
2: Já mám tady jednu zprávu pro Anabel, když jedeš teďka do Francie, tak jeden Francouz šel na narozeninovou večeři do restaurace, kde přišla servírka s tácem, kde bylo několik ryb a korýšťů jako čerstvý úlovek dne. Zákazníci si pak měli vybrat, co si z toho objednají. No a mezi těma živočichama byl i stále se ještě hýbající humr.
1: Oj.
2: No a tomu pánovi se humra zželelo, tak ho od té restaurace odkoupil, zaplatil za něj něco přes 7 000 a šel ho pustit do moře.
1: A tam humr
3: chcípl. Humr 4 minut.
2: Jako říkal, že si není úplně jistý, jestli to jako dál, ale že prostě toho tam
3: on už byl zakáplej citrónem, rozumíš, čili papričkou a frajer se ho tam snažil CRPčkem oživovat. Já mám z některých lidí opravdu dost. Jako já ho chápu na jednu stranu, ale na druhou to za mě byly trošku zbytečně. Kdyby mi poslal na účet QR, komu klidně pošlu do zpráv, tak by udělal líp teda.
1: Že by zachránil něco od tebe? Nebo tebe by zachránil?
3: Mě.
1: Měl bych tě zakápnout citronem?
3: Já se nechám klidně zakápnout za 7 000 euro.
1: Posypat petrželkou a tak?
3: Jo, jo.
1: Počkej, ty bys byla jako ta holka, hráli jsme nějakou akci, už nevím, kde to bylo, a bylo to dvakrát za sebou a dvakrát za sebou tam byla taková mladá slečna, která byla součást trautu. Normálně tam ležela na tom stole a oni obložili sushi kolem ní.
3: To se dělá, přijde mi to teda strašně nechutný, že si představím, že bych si měla z nějaký opocený paně brát teda sushi, tak se
1: myslím. Ona byla umytá, voněvá a krásná.
3: To by se taky líbí každý.
1: Já bych jí volí si bez toho sushi.
3: Co tam ležela nějaká stará verliba. Pojď sem, pojď ven.
1: Tak no. Jako samozřejmě, pokud by tam ležela stará verliba, tak nebude obložená sushi, ale bude obložená třeba jako guláš se sedmi, že jo, svícá tam nějaká prostě klobása a tak.
3: Jako
1: tak,
3: taková fůze, jako.
1: Že by to bylo něco takového dobrýho. Tak Zuzko, děkujem, to byla hezká snídaně, si myslím, no.
0: Rock Radio.
1: A jedeme dál, tohle jsou Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Van Halen, Can't Stop Loving You, nemůžu tě přestat milovat ani minutu a půl před 7 hodinou v pondělním rokovém rozjezdu. Budu tě milovat i dál, až si dáme v 7 zprávy se Zuzkou a pak si budeme dál povídat, tak snad nás budete milovat taky. Hezký ráno přejeme.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně ministerstvo financí návrh formálně předloží a zveřejní taky plánovaný schodek. Policie v neděli odpoledne v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků na večerní fotbalové derby na stadion Sparty. Asi 20 mužů zřejmě chtělo na Letné u metronomu na pochod útočit dlažebními kostkami. Dalším dvěma střetům policie zabránila v Korunovační ulici. Na nejméně 788 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. Informoval o tom nepálský úřad pro zvládání katastrof. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce, taky zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším 16 lidí. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Carreňa a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Macháče.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat až na polojasno, už jen ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě a východě kolem 28 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat do 26 stupňů.
11: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Rock Radio, doprava.
10: Na D8 pozor ve směru na Prahu. Na 17. kilometru máme hlášenou nehodu a bouralo se v Ostravě na Vratimovské ulici.
8: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Humrak snídaní, raka k obědu, vám se Honza.
12: Anabel.
10: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7 hodině v pondělí 31. srpna jedeme poslední srpnový den, přátelé, než nám září vykopne svůj skoro už podzimní měsíc. No a my vám celý tenhle ten týden budeme rozdávat 2 lupeny na Himmel Herrgott Fest.
12: Je to tak, přátelé, máme tady 2 lístky, takže si o ně napište, Messenger, Facebook, připište telefonní číslo, teda Messenger, Facebook, Instagram, Facebook jsem chtěl říct.
0: No, dobře.
12: Prostě oba 2 messengery, který máme, používáme, čteme a vy si napište.
0: Já jsem doufal, že řekneš, kdy to je a kde to je, tak to řeknu ne. Já. 5. září Plzeňská plaza. To je jako nějaký had asi v Plzni.
12: Ano, to bude v Hadovi, takže v Hadovi. Chcete v sobotu do Hada, napište nám.
0: Pokud nechcete, tak zůstaňte napřímo, protože teďka nám začnou vyhrávat Offspring. Want you bad. Chci tě špatně.
12: Chceš mě špatně? Ani tak ti nedám.

0: to bude. A už je to, dobrý.
1: Já bych chtěl říct, že tato osoba se rozhodla, že mě den před mojí dovolenou tady bude od božího rána šikanovat, jako je 7.14, když jste viděli. Já tady sedím u mikrofonu a on mi řve do ucha. Minuta! Říkám, tady sedím, pane bože. On dělá, kdybych byla u kávovaru, jo. Prostě mi tady řve do ucha, to je něco příšerného.
0: Já se ti samozřejmě omlouvám, už jsme minus 10 vteřin.
1: Tak to je fajn.
0: Tohle byl Brian Adams, Let's Make Night to Remember. Udělej to vysílání, aby si zapamatovala v 7 hodin a skoro 15
1: já
0: minut.
1: Já si pamatovat budu. Za 14 dní, co tady nebudu, si na vás budu vzpomínat.
0: Já se těším, až bude zablokovaný tvůj telefon a nedovoláme se ti. To jsem se tě chtěl zeptat, prosím tě, bude nějaký prostor, protože ty budeš pryč skoro 2 týdny, kromě dneška, že jo, celý příští týden a do konce tohohle týdne. Bude nějaká možnost, aby jsme ti mohli třeba zavolat, aby si se podělila o svoje zážitky, o svoje volno, o to, že vstáváš později než ve 4.
1: Volaný účastník je dočasně nedostupný. Ne, tak pokusím se stát, tak já myslím, že budu kvůli psovi stejně stávat brzo, protože jedu s panem Buráčkem, takže si myslím, že asi jako mě nemine ranní vstávání ani na dovolený, protože budu muset venčit.
0: Jakože pan Buboslav tě bude budit, abyste šli vochcat nějaký francouzský feny.
1: Ano, nějaké kaché. Francouzské kaché.
0: Takže to se těším, až na ní budeš volat takovým tím, víš, jak to dělají ty francouzské, jak oni jsou takový distingovaný. Buboslav, no, Buboslav. No, merci.
1: Buráček, viens ici.
0: Neměli bychom dát nějakou lekci francouzštiny, občas to bylo hezký, jako no. Francouzština je sexy, on tak ne.
1: No, merci.
0: Chtěl jsem se bavit o něčem jiným, ale je takhle, díky, už jsme zase minus vteřin, takže si pojďme na další muziku. Horky žeslíže nám zaspívají, můžeš to říct?
1: Mám na lehátku.
0: A co je to
1: v...
0: Dobře, tak

0: Soilwork, Willys of Loam v 7 hodin a 23 minut na Rock Rádiu při pondělním vysílání. Máme poslední srpnový den, 31. srpna, pomaličku se loučíme s prázdninama a ta rozlučka může vypadat různě, slaví se různý mezinárodní dny. Dám ti, Anabel, na výběr, který se ti líbí.
1: Ano.
0: Je Mezinárodní den povědomí o předávkování, Den povědomí o existenci zoo, Den milujeme memoáry, Světový den distanční výuky a Den je zvenku.
1: Tak já si vybírám zoo samozřejmě, jakožto člověk, který i můj pes má permanentku.
0: Ty máš permici do zoo?
1: Já mám permici do zoo a můj pejsek taky.
0: A která zoo je tvoje nejoblíbenější, když nepočítám, nebo nejoblíbenější, která se ti líbila, tak, když nepočítám Prahu, protože tu máš za barákem?
1: No tak pražská nádherná, miluju plzeňskou zoo. Ty mají jako opravdu, bych řekla, že dokážou konkurovat i tý naší pražský, protože jako pražská je hodně jako na úrovni, vlastně patří k nejlepším vůbec evropským zoo a pojďme si říct, že třeba takový ty zahraniční zoo bývají dost příšerný, tam jako ještě čas zamrznul někde v devadesátkách, takže my se snažíme těm zvířatům dělat krásný nový velký prostory. Teďka tam vzniká nový pavilon Antarktida, kde budou přemístěny lední medvědi, tučňáci a další.
0: Přátelé, jenom chci říct, tohle není reklama, jo? Nemáme zaplacený nic od zoo, jenom jí máme rádi.
1: Ale kdyby mi chtěli poslat permanentku na příští rok, tak se nebudu zlobit.
0: Kdyby jí chtěli poslat i mě, tak se taky nebudu zlobit. A kdyby náhodou šlo udělat to, tak, že bych šel na krmení pand, tak to bych strašně rád. Strašně
1: ale
0: rád bych
1: my v pražský zoo nemáme pandu, jenom červenou.
0: No tam mi stačí.
1: Jo?
0: No jasně, ty
1: a to
0: jsou
1: se
0: rostomilí.
1: Nekrmí ručně, ale to je agresivní. Takže...
0: Není, je hodná, je taková kočička, já jsem viděl ty Číňany, jaký tam krmí, jak
1: no,
0: jsou.
1: Ale u nás v Praze se nekrmí takhle.
0: Ježiš, no tak by to zařídili jednou, no.
1: Já by ti ukousla ruku, tak já ti to zařídím k Vánocům, jo? To dostaneš do mě jako dárek a pak budeš tady s pahýlkem vysílat. Těšíme se.
0: Jinak, co se týče zahraničních zoo, já můžu určitě doporučit, pokud máte rádi pandy jako já, tak třeba jeďte do Vídně. Tam pandy mají, myslím, že další pandy jsou v Berlíně. No a jinak, kdybyste chtěli hezkou zoo, která je opravdu co by kamenem kousek, tak v Drážďanech je taková trošku starší, menší, ale fakt hezká zoo. Ty zvířata tam mají veliký výběhy. Pokud si nebyla, tak doporučuji se tam podívat.
1: Jinak důležitá věc, pandu si nemůže nějaká zoo jen tak koupit, tu ji musí darovat Čína.
0: Ano.
1: Je to jedna z mála zvířat, který nelze jen tak jako snadno pořídit, protože ji musíte dostat přímo od toho státu jako dar, proto tak. Ji nemáme. Ale myslím si, že Milda Zemanů se tehdy snažil sem dopravit nějakou pandu přes Číňany, ale nepodařilo se.
0: Nepodařilo se mu to, nějak to nedotáh.
1: Asi. Tak proč. On chce teď zase kandidovat prej, takže třeba
0: to
1: budeme
0: třeba
1: mít příští ročníku, jaká panda dorazí.
0: Já jsem byl v Sapě a tam pandy bohužel neměli, tak zase někdy jindy.
1: Tam z toho dělají jenom mastičky.
0: Tak skočte dneska do zoo, přátelé, za chvíli škorpíci, the best is yet to come.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Necelý dvě minuty po půl osmí jste na Rock Rádiu slyšeli Scorpions a pecku The Best is Yet to Come. To nejlepší má právě přijít, což je pravda, protože Zuzka má teď další rychlý zprávy jenom pro vás.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of

0: AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, máme 7:30, jsou tu krátké zprávy. Pražští radní na dnešním jednání projednají pojmenování stanic budované linky metra D. Na programu mají taky výběr firmy pro rozšíření základní školy v Šeberově o budovu gymnázia. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. V prohlášení vysílaném televizí to oznámil ukrajinský prezident. Další podrobnosti mají podle něj být oznámeny dnes. Tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Echeverrym 3-6, 4-6 a 0-6 a do druhého kola nepostoupil.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat do 26.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu na 17. kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

0: YouTube, a beautiful day, krásný den na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 41 minut. Tak bychom si mohli říct něco zajímavého o tvým oblíbenci Marilynu Mansonovi. Co ty na to?
1: Můžem, povědej.
0: Tak jo. Hele, Sharon Osbourne, manželka Ozzy Osbourna, se teď někde v jednom podcastu rozpovídala o tom, že vlastně Manson byl obviněný, že jo, ze sérií sexuálního obtěžování a podobných věcí, to on tehdy úplně odmítnul, ty jeho partnerky ho žalovaly. Ona na to řekla, že neví teda nic o jeho soukromém životě, ale že vždycky se k ní choval s respektem, protože oni spolupracovali v rámci Ozfestů, na kterých i vystupoval, a měli prostě spoustu dalších pracovních vztahů. No a zajímavost, kterou tady vypíchla, byla, že jednou byla s Mansonem a jednou z jeho nejmenovaných partnerek na večeři v Soho ve velice luxusní restauraci, ještě s jedním producentem, tam byla přímo Sharon, a v jedné chvíli ta Mansonová partnerka vlezla pod stůl a prostě ho Mansonovi vypila.
1: No tak to je šikulka.
0: Přestože se on o to v tu chvíli vlastně vůbec neprosil, nežádal, a bylo to spíš jako z její iniciativy.
1: Tak doufejme, že tam měli aspoň dlouhej ubrus.
0: Já doufám, že to nebylo vidět ani cítit, nebo že třeba to byla rybí restaurace.
1: Tak ty máš tím zkušenosti, ty to mícháš stále na svým džusem a radíš našim přátelům, jak zlepšit chuť.
0: I nepřátelům. Tak jsem ti jenom chtěl tohle říct, že to je vlastně docela zajímavý pohled do kuchyně našich známých rockerů, kteří se prostě chovají stejně jako my na zábavě ve dvě ráno.
1: Mně se to líbí.
0: Je taky. Takže přátelé, pokud byste náhodou v sobotu nevěděli, co dělat, vlezte si pod stůl. Za chvíli Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás!

0: Je 7 hodin 52 minut, ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu a tohle byly Avantejša a jejich Duvič, neboli Čarodějnice. No a my tu teď máme čaroděje.
1: Ano, čaroděje na motorce a náš slavný Marcel přijíždí se svýma motokecama.
0: Tak pojď, udělej kouzlo, more.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Úplně živě slyším ten dnešní všude zdejší pomstivý a zákeřný tajný smích, během něhož nejeden člověk procedí mezi zubama, tak vám končí veget vy. Další slovo si dosaďte sami podle krajové příslušnosti. Ovšem to, že končí prázdniny, ta dvě slova zní jak balzám, neznamená, že končí i motorkářské akce. Jedna z nich bude třeba už v sobotu kousek od Zlína, přesněji v Pohořelicách, a bude husto kruto přísná. Ostatně pořádají kruťáci z kruháče, ale něco mi napovídá, že hustej je maximálně název, že to naopak bude akce, na který si to užijí úplně všichni. Kdož do Pohořelic dorazí, že začne ve 13 hodin tamního času, ten se může lehce lišit od toho středoevropského, to podle toho, kolik večer předtím padne slivovičky. Nicméně v jednu odpoledne to bude přehlídka motorek od kozího dechu až po Harleje. Půl třetí se motorky i peklostroje vydají na spanilou jízdu, ty jsou dvě, podle toho, jak moc odvážný je řidič a jak silný je jeho stroj. Mezitím si v Pohořelicích ti bezmotoroví mohou dát nějakou tu soutěž. Chtěl jsem říct, že se na vás bude těšit i Čuník, ten ovšem bude tou dobou už na rožni. Zdejmeš mu tedy hold tím, že ho zdlábneme. No a pak večer tanečně společenský dýchánek, na kterém zahraje Funky Zlín a čeká vás i rokotéka. Kroužení na kruháči v sobotu v Pohořelicích u Napajedel. Nebo u Zlína.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Faith No More, A Small Victory, malé vítězství, minutu před osmou.
1: Ano, to si řeknu hezky. A more dáme si zprávy.
0: Dobře. Zuzi? No nic, tak dobře.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na zprávy. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové proti rozsudku v kauze okolo Čapího hnízda. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Bývalá poradkyně premiéra Andreje Babiše vinu odmítá. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovinsku zúčastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Švýcarské úřady stále intenzivně pátrají po pachateli nebo pachatelích noční střelby na rave party na dostihovém závodišti. Zabita byla podle posledních informací 22-letá Italka, 5 raněných skončilo v nemocnici. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřkám mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačily ve finále Evropské ligy.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami od západu, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat až na polojasno, už jen ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia, jinak se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: V Praze se boural na Zenklově ulici, srazily se tam 2 osobáky a vážná nehoda se řeší taky v Klatovech na Plánické.
11: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
9: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Abyste si poslední srpnovej den užili jako nikdy nikdo, vám přeje Honza.
1: Anabel.
10: A Zuzka.
0: Necelý 4 minuty po 8. v pondělí 31. srpna. Himmelherrgottfest.
1: Ano.
0: To není sprostá hláška.
1: Není, koná se už tuto sobotu v Plzni, v Plaze, a vy tam můžete být, není to v Plazovi, ale v Plaze, takže v hale, nikoliv, že byste se chtěli vtěsnat do hada, jak se tady Honzík snažil celý dopoledne. Každopádně my pro vás máme pro jednoho z vás dva lupeny, takže kdybyste je chtěli a chtěli byste se zúčastnit, tak není problém, napište nám na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
0: Vždyť přece neboštík rosničák Ján Zákopčaník vždycky říkal, nejtepleji bylo v Oslu.
1: Já myslím, tak... mačkáš mi hada, debile.
0: Jo, to je co podobný, jo, to je z jiného pořadu. Tak jsem si říkal, že hadi jsou, že jo, teplomilní, že ty mají nějakou tu termoregulaci podivnou, takže tam by třeba taky bylo teplo. Takže rozhodně nejteplej bude teda v plzeňském Plazovi v sobotu 5.9. na Himmelherr Gottfestu.
1: Přesně tak, musí to tam hodně zadejchat.
0: Pojďme na muziku. Nirvana, tvoje oblíbená. Smells like teen spirit. Smrdí jako teenageři.
1: No, ty občas docela smrděj, hlavně nohy jim smrděj.
0: Fakt? Máš s tím nějakou zkušenost?
1: Já ne, ale moje kamarádky, které měly chlapce v takovém pubertálním věku, tak vím, že se u nich nedalo moc dejchat, když se zuli.
0: Že to byla rychta, když se odkope selka. No tak to se ještě probereme dneska. Nirvana. Rock Radio.

0: Přátelé, nestalo se vám nic, nebouchli jste se hlavou v okýnku auta, pokud jedete, nebo o stůl v práci, tohle jsme my, rokovej rozjezd na Rock Radio a John Lennon.
1: Tohle byl spíš rokovej dojezd, ale tak nevadí.
0: To je pravda, se svou písní Woman. Máme 13 minut po 8, je 31. srpna, pojďme se podívat zase na to, jak bude děda vzpomínat na starý muzikanty a kapely. Americká kapela The Redskins, znáš?
1: Ne.
0: Já taky ne. Zaplatila, aby mohla hrát před známou kapelou na jejich turné. To se dělá, že jo, je to vychcený, ale dělá se to, protože ty velký kapely mají chudáci málo peněz, tak aby měli víc. The Redskins zaplatili celkem 1 milion dolarů, takže nějakých v té době 23-24 milionů korun.
1: To je dost.
0: Aby si zahráli před Mötley Crüe.
1: A vidíš, a bylo jim to k ničemu, dodnes se nikdo nezná. Takže špatně investovaný milion. Měli 16. radši na Havaj. No,
0: tak,
1: promiň, no.
0: 16. srpna roku 2014 hráli před Mötley Crüe na jejich finálním tour v Darien Lake Performing Arts Center ve státě New York. No a během koncertu naběhli beňáci od Mötley Crüe v opičích maskách na pódium, vyzbrojený vodníma pistolema naplněnýma močí. A kapelu úplně poctivě zestříkali pořádně. No a protože to prej byla poslední žlutá kapka do slipů, jak se říká, tak The Redskins dali 31. srpna Mötley Crüe k soudu.
1: Jo, za tohle, že je postříkali, nebo za to, že nebyli slavní?
0: Prej to byla špička ledovce, protože za ten milion dolarů rozhodně nedostali to, co chtěli, protože si stěžovali na to, že byli nucený hrát v prázdných halách ještě předtím, než byli do arény vpuštění diváci. To se před kapele nedělá. Záměrně jim prej úplně vypínali nebo stlumovali aparaturu během koncertu, takže nebylo slyšet, co hrajou. Nesměli prodávat vlastní merch, na kterým by se alespoň částečně zahojili a dostali nějaký peníze z těch 24 milionů zpátky. A taky jim zakazovali přístup do šaten a mnoha dalších prostor během koncertu a před koncertem a tak dál, takže se museli převlíkat někde úplně mimo halu a bylo to hrozně trapný.
1: Ježiš, to je skvělý, to se mi líbí, tady to vykořisťování. Jak to dopadlo?
0: Dali Mötley Crüe k soudu a chtěli za to 30 milionů dolarů za to, že investovali milion, který se jim nevrátil ani trošku.
1: A?
0: Případ nakonec skončil mimosoudně, hledal jsem, ale bohužel kapely podepsali NDA, čili dohodu o mlčenlivosti, takže se nedozvíme, jak to dopadlo, ale vzhledem
1: nějakej
0: k tomu...
1: ten milionek tam asi padl.
0: Tak, vzhledem k tomu, že tyhle ty věci byly evidentně prokazatelné, že se fakt jako staly, tak si myslím, že se kapela dohodla tak, aby to Mötley Crüe tolik nepoškodilo zase, ale nějaký milionky tam určitě přijeli. Minimálně jim to vrátili s úrokama.
1: 30, dostali 10 a byli rádi.
0: Tak, ale určitě dostali.
1: Ale něco tam padlo, no tak vidíš, tak nakonec o tom vydělali. Sice nikdo stále nezná, ale vydělali na tom.
0: Vlastně jakoby jo, taky bych to zkusil. Nezaložíme kapelu, že bychom hráli tady před kým, kdo tady chce
1: před
0: hodně
1: rybičkama.
0: Peněz. Třeba.
1: Kuba by nás nechal zahrát i zadat.
0: Já si taky myslím, ten je hodnej, no. Museli bychom někoho, kdo není tak hodnej. No nic, jedeme dál. Alkohol, spalovač chlastu právě teď na Rock Radio.

0: Právě jste slyšeli důkaz, že kapela Europe evidentně není jenom Final Countdown, ale je to třeba tahle novinka, letošní novinka, The Cult of Ignorance, 8 hodin až 24 minut. A když jsme u těch novinek, já tu mám teďka ještě jednu. Říká ti něco jméno Eva Burešová?
1: Ano, říká. Vím, vydala nějakou metalovou pecku, viď?
0: Já jsem se lekl, že řekneš, to je Saskia Burešová.
1: Ne.
0: Kulendárium, ne, dobře. Ano, vydala, prosím tě, nevím, co se jí stalo. Podle mě někde šla, upadla a najednou se z ní stala Saia, má nový pseudonym a udělala rockovou nebo až skoro metalovou pecku, jde do tvrdší muziky a vlastně, no, udělej si názor sama, hele. Někdo si v noci pouští šum, já si pouštím ticho. To je začátek.
1: Tyjo, tam je bouřka jak blázen, teď tam byl blesk.
0: Poslouchej.

0: Jako za mě to není úplně špatný.
1: Jako já se Sevičkou znám ze školy ještě, takže i kdyby se mi to nelíbilo, tak to nemůžu říct. Ne, je to dobrý samozřejmě, je to fajn, ale chci říct, že na tom spolupracovala s Danem Holim, což je vlastně i můj textař, se kterým spolupracuju já, takže to samozřejmě musím pochválit. Dan je skvělej muzikant, skvělej textař a myslím si, že ona má kolem sebe velice tým schopných lidí, takže ta muzika podle toho vypadá.
0: A třeba jí to opravdu baví a zjistila, že popová diva z ní nebude a že v tomhletom se bude cítit daleko líp, tak třeba se jednou dožijeme i toho, že si ji tady pustíme na Ostrov.
1: Uvidíme.
0: Na život teda. Na Ostrov ne.
1: Na Ostrov asi ne, Honzíku, to chápu, že bys rád, ale ona má doma Přemka. Ne podlahu, ale toho druhýho.
0: Toho druhýho, takový ten, jak vaří.
1: Takový ten, jak dělá dobrý rezně a tak.
0: První hobit, který umí vařit. Tak zdravíme Evu, děkujeme, těšíme se na desku, jsme zvědaví, tohle vypadá fakt pěkně. No a za chvíli si dáme...
1: strašně prší, přátelé, tam apokalypsa, vypadá to tady jako v 8 večer.
0: A už nebudu říkat nic, povídej ještě o tom, jak je venku tma.
1: Venku je tma, venku je hnusně, pane bože.
0: Za chvíli přijde kapitán.
1: Ježíš, to snad ne.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
4: yeso!
3: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická. Taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Zahrádkář se rad.

0: vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Linkin Park, In The End, na Rock Rádiu, minutu a půl, po půl devátý. Přátelé, tady v Praze výhled ze studia vypadá, jak když je nejenom dneska poslední den srpna,
1: ale i světa.
0: Ale poslední den světa. Jestli to přežijeme, přihlásíme se i zítra, takže možná Zuzka si právě dá svoje poslední sportovní zprávy v životě.
1: No ona ještě stihne i ty v 9, protože chápeš, ještě nevyjde ven z budovy, ale pak možná...
0: Ty si naivně myslíš, že Kamil, který chodí pěšky z Vinohrad, tohle dá, že přijde?
1: Pravda.
0: Nepřijede na kánoji, nebo na napukovacím oslíku.
1: Že Zuzko čeká rokový dopoledne, jo? Připrav se na to.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Sport.
3: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřkám mají co vracet. Před dvěma lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Echeverrym 3-6, 4-6, 0-6 a do druhého kola nepostoupil. Naopak do druhého kola tenisového US Open se dostali Jiří Lehečka

0: a Karolína Plíšková. Lehečka porazil Španěla Pabla Carreňa a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Macháče. Rock Radio, doprava. Na D7 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu, se bouralo na 13. kilometru, ve směru na Chomutov na exitu číslo 49, potom pozor na D5 ve směru na Prahu, tam se řeší nehoda na 47. kilometru a v Praze se bouralo na Pražském okruhu ve směru D1 na 21,5. kilometru a taky na Zenklově ulici.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Zuzko, díky. Jaký to bylo říct si poslední sport tohoto života?
0: Báječný.
2: Jo? Mm-hmm. Tam někdo někoho zdolal, jsem slyšel. Ano, ano. Taky naposledy. Tak zítra povodně, ne? Nebo nějaký zpravodajství, co?
3: Tak děkuji, že mi přeješ na cestu. Díky.
2: Ať máš hezký ten, máš nějaký vodní auto aspoň?
3: Ne, nemám, ale jedeme Toyotou našich, tak uvidíme.
2: Takže Toyotou tam, zpátky, nevím. Journey, don't stop believing.

0: Journey, Don't Stop Believin' na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut při pondělku. Poslední song, po kterým budeme rozdávat.
1: Ano, takže kdo nepřestal věřit, že právě na něj padne šťastná ruka, tak může právě teď vzít mobil do ručky.
0: A která je ta šťastná ruka? Tadle? Nebo ta moje? Nebo ta tvoje?
1: Já nevím, jestli máš pravačku nebo levačku, jak to máš?
0: Levačka mi dělá větší štěstí.
1: Vážně, jsi levák?
0: Ne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
0: Je 8 hodin, 41 minut a na drátě máme Tomáše toho času z Prahy. Tome, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj, prosím tě, já bych se tě býval zeptal, jak je tam u vás teďka, jaký je tam počasí, ale vzhledem k tomu, že seš z Prahy, tak v který části Prahy teďka dlíš?
10: Teďka aktuálně jsem na zakázce a jsem v Kobylisích a je to leje.
0: To peklo. Takže úplně stejný, jak u nás, není to moc divný, když se asi 3 kilometry vedle.
1: Já jsem chtěl říct, že sípáku na Holešovice to není zrovna moc daleko.
0: Co by kamenem nebo bleskem dohodil. Každopádně, Tome, sobota, Himmelherrgottfest, byl jsi tam už někdy v Plzni na tohle ty chci?
10: Ještě nebyl, čekám, že chtěl jsem vám už zajet, a tak teďka tam konečně pojedu.
0: Teď bys teda měl, protože ti ty lístky přijdou, jestli je prodáš na bazoši, tak na to přijdem samozřejmě.
10: Ne, to ne.
1: I když je budeš prodávat přes bratrance, naše prsty jsou dlouhé.
0: Přesně tak. Náš šéf nedělá celý dny nic jiného, než jenom hlídá, jestli se někdo neprodává zpátky.
10: Jo, jo.
0: Jenom jako jaký já jsem měl problém, než jsem prodal tu klimatizaci. No nic, hele, prosím tě, s kým půjdeš? Jsou to 2 lístky.
10: Určitě půjdu se svou snoubenkou.
0: Snoubenka, to už je vážný.
10: Jo, jo, už je to vážný, takže ji vezmu na pořádný koncert.
1: A kdy jsi žádal?
10: V květnu, 1. května.
1: Takže do roka a do dne.
10: Doufám.
0: A prosím tě, když už jsme u těch romantických situací tady, kde a jak jsi žádal?
10: Žádal jsem v lese, protože má ráda les, tak jsem řekl, tak když už, tak vlastně ji požádám, tak to platu.
0: Počkej, má ráda les, není to nějaká medvědice, která se probudila ze zimního spánku?
10: Ne. Dobře.
0: Doufám, že jsem teďka, doufám, že já neposlouchá tvé přítelkyně, aby mi nešla podnout. jsem rád. Tak prosím tě, už tam můžete třeba klidně potom u třetího, čtvrtého pivečka naplánovat svatbu na Himmelherrgott Festu. Klidně se vemte třeba v té Plaze, protože je to tam pěkný. I když nám samozřejmě nějaký posluchač psal, že je to za Plazou, aby jsme si nemysleli, že ten festiák bude v těch chodbách toho nákupního centra. Tak jsem jenom chtěl říct, že opravdu nejsem tak blbej, abych si myslel, že v 3metrový chodbičce se narve tak 10 000 lidí na ten festiák. Nicméně, ty se narveš ven, tak my ti přejem, abyste si to se snoubenkou užili a aby vám nechcelo, pokud možno.
1: No to by bylo
10: fajn. Já budu doufat taky.
1: Tak se měj krásně, hezký ráno, ahoj.
10: Taky, ahoj.
0: Čau.
10: Čau.
11: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už sklidníme.
1: Jednou.
0: Dvakrát. Nechci zahrát, kolikrát si budeš stát.

0: Ellen Undlanda, poslední, nebo jeden z posledních songů, který dneska stihneme. Where have the angels gone? Kam jen se andělé poděli v 8 hodin a 52 minut na Rock Rádiu. A já můžu říct, že jeden z našich andělů, možná padlých s ďábelskýma křídlama, nebo vlastně bez nich, odjede, protože se poděje do Francie.
1: Je to tak, už zítra ráno v 5 mě ke zdi postaví.
0: Jo? Kamže to jedeš?
1: Jedu do Francie. A zítra vyrážíme, takže budu stávat, nebojte se nic, jakože zítra budu mít budíček možná ještě dřív než obvykle.
0: Těším se na spousty nenávistných hlasovek.
1: Neochudím vás o moje ranní hlasovky, jak je život těžký při takto brzkém vstávání.
0: No a doufám, že ti budeme moct občas zavolat, aby si se pochlubila, jak je v Bretanii.
1: Jo, zavoláme si.
0: Jak chutnají žabí stehínka, suché
1: to
0: víno.
1: To nebudu, to ti můžu říct rovnou. Máma prý, dáme si ústřice, říkám, no určitě
0: no,
1: ne. Jestli nechceš, abych si tam nazvracela do talíře, tak 100% já ne. Teda.
0: No a nebo ty, hlemeždě, to si nedáš?
1: Ne, já tady tyhle ty různý plže, mlže a divní tvory nejím.
0: Proč tam jedeš? Nemůžu jet já s tvojí mámou?
1: Můžeš, mamka by měla radost, že tam bude někdo příjemnej a vtipnej.
0: Hlavně někdo, kdo bude jíst to samý, co ona, ježiš, abych si to strašně užil.
1: Fakt, jo.
0: No jasně, tyhle ty gurmánský věci.
1: Když nekaby zdal, jo.
0: Už jsem je měl ve Francii, jsou skvělý.
1: Jako ono se říká, mě to odrazu, jak to vypadá. Prostě Zuzi, ty bys taky nedala, věď, jakož to vegetariánka.
2: Ne, nikdy, určitě no. Ne.
1: Mě to prostě odpuzuje, já nejmám ani chobotnice, ty mi zase přijdou hrozně chytrý a přijdou mi nechutný ty jejich nožičky. No, takový ty přísavky, víš, mě z toho blbě, já mám tripofobii.
0: Hele, mně taky přijde jako blbá spousta lidí, že jako vypadají, ale přesto je zdravě, mají, jak s nima fungují, tak...
1: Ale nejíš je.
0: No,
1: ne, no.
0: Zdraví vás Hannibal Lecter. Takže, miláčku, měj se krásně, my ti tady se Zuzankou přejeme, aby jsi to užila, protože 14 dní tu budeme bez tebe, takže tě nenávidíme
1: ano,
0: každou svojí buňkou.
1: Já vás miluju a budete mi chybět, jako víte, že já jsem workoholička, takže pro mě to bude utrpení takhle dlouho nepracovat.
0: Nebude, my ti zavoláme, neboj.
1: Tak se těším. Tak se mějte krásně, přátelé, a za 14 dní naslyšenou a teďka už to tady přenechávám kolegům, páčik, slimáčik.
0: My se loučíme a zase zítra vás budeme otravovat už o 6 ráno. Teď už Boston. More than feeling. Ona už si fakt balí věci a jde do hajzlu. No to je strašný.

0: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
5: Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké dopoledne, máme přesně 9 hodin a jsou tu zprávy. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Nad 400 miliard korun byl deficit v historii Česka pouze jednou. Policie v neděli odpoledne v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků na večerní fotbalové derby na stadion Sparty. Asi 20 mužů zřejmě chtělo na Letné u metronomu na pochod útočit dlažebními kostkami. Dalším dvěma střetům policie zabránila v Korunovační ulici. Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. Pohřešováno je přes 2,5 tisíce osob, včetně 600 cizinců. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce taky zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším 16 lidí. A teď ještě k už zmíněnému zápasu. Fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem.
5: Rock Radio. Počasí.
6: Dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat až na polojasnou už jen ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě a východě až 28 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Rock Radio. Doprava.
6: Na D5 se pozor ve směru na Prahu, řeší se tam nehoda na 47. kilometru. Na D7 se bouralo ve směru na Chomutov na exitu číslo 49 a v Praze pozor na Pražském okruhu, tam se řeší nehoda v pravém jízdním pruhu ve směru na D1 na 21.5. kilometru.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
5: Rokový dopoledne.
7: Tak to máme za sebou. Co?
6: Já to mám za sebou.
7: No ale tak já myslím ten náročný víkend.
6: No to jo, jsme to je tady pravda.
7: Explosive Summerfest obsluhovali. Já teda musím říct, že mi psala strašná spousta lidí jako na e-mail. Mm-hmm. To jsem čet. Nestačil jsem jako odpovědět všem a Ale fakt jako děkuju. Vy, co jste napsali, tak super. Fakt jo. Pěkný maily psali lidi. Jako
6: a bylo že... to hezký, mě to bavilo.
7: Jo, no. Jo, bylo to fajn, takže já jsem chtěl takhle jako poděkovat všem, kteří jako mi psali, dokonce mi psali, prej, ty jak to dáváš celý víkend. Prostě, jako
6: ta... Ale tak tebe to baví, ne?
7: A jo, to jsem, přesně to jsem odepsal. No. No. Vidíš to, jako bys
6: to
7: psal. Víš,
6: to máš rád,
7: viď. Jo, že mě muzika baví a že jako v pohodě a tak dále. Že, ale jako spousta posluchačů s náma byla fakt jako od toho pátku až do té neděle.
6: Je to
7: takže...
6: pravda.
7: Super, takže děkujeme takhle oficiálně přes Eterográdia za vaši přízeň, za vaše podněty příjemné a tak dál. No a za to dostanete teď nálož muziky v rokovní dopolední. 4 minuty po 9. hodině startujeme takhle při pondělku 31. srpna. Zuzka už má volno, děkujeme, odejděte. A my si dáme dát Fall Out Boy a jejich skvělou předělávku od skladby Beat It od Michaela Jacksona.

0: Alone a Heart na Rock Rádiu, 9 hodin a 19 minut, píseň, kterou skvěle předělala na svý album Já vím z roku 2009, Tania. Spousta z vás, který posloucháte Rock Radio Stage, tak píšete, kde se tahle píseň dá sehnat, protože není na streamovacích platformách a to album bylo, tak bych řekl, trošku nespravedlivě zapomenutý, protože vyšlo tak nějak v utajení a mnoho fanoušků o něm neví, přitom je výborný, jsou tam skvělý písně a právě je na něm i cover týhletý skladby, který se jmenuje Toužím. Tak možná, že už ho teď někde objevíte, protože pár z vás, který jste si psali, tak jsem ho poslal, že si ho můžete aspoň poslechnout v MP3, takže ho ode mě máte, ale jinak samozřejmě na Rock Radio Stage ho můžete slyšet. Tania od té doby vydala další muziku, samozřejmě EP, který známe z roku 2017 a 2018 a teď připravuje nový album, který by se mělo jmenovat Plamen a mělo by vyjít na podzim. Už z něho známe nějaký kousky, malý upoutávky, píseň Nostalgie, kterou znáte z našeho vysílání Rock Rádia. Ba co víc, Tania dokonce na podzim dorazí sem k nám jako hvězdný host a budeme si právě o její nový tvorbě povídat, jak se posunula, co na nový desce uslyšíme a tak dál. Takže se na ní můžete těšit, stejně tak jako na další muziku, kterou si dáme na Rock Rádiu za chvíli. Máme pro vás připravený Arakainy, dáme si Foo Fighters a nebo budou taky Aerosmith.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 3+1 v Mostě za 3 490 000, byt 3+1 v Chrudimi za 4 499 000, rodinný dům v obci Pohery na Kladensku za 9 490 000, rodinný dům v Rožďalovicích na Nymbursku za 2 990 000 a chata v Klášterci nad Ohří za 1 200 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Oh.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Iron Maiden na Rock Rádiu. Mám pocit, nebo měl jsem pocit, že tyhle naše legendy, ty muzikanty, který jsme poslouchali v 80. letech, že nám nikdy nezestárnou, že prostě to tak nějak bereme. Já když poslouchám ty staré desky, tak si vůbec nepřipouštím, že dneska už jsou to sedmdesátníci a že už třeba nebudeme mít tolik možností si je vychutnat naživo. A to je to, o čem jsem mluvil o víkendu, když jsme si pouštěli kapelu Scorpions. Protože samozřejmě, ať si to člověk nechce připustit a hlavně fakt jako když poslouchám ty desky, tak vůbec na to nemyslím, ale teď jsem si to připomněl, protože Rudolf Schenker, kytarista, zakladatel kapely Scorpions, tak a autor vlastně většiny skladeb těch největších hitů, když si třeba vezmete Love at First Sting, tedy desku z roku 1984 a podíváte se na kredity, tak vidíte, že on je podepsaný pod vším, co vzniklo, takže všechny ty zásadní hity, ať je to Styl Lavinium a cokoliv jiného, tak vychází z jeho pera. Tak ten dneska slaví 78. narozeniny. Ale musím teda říct, že na ten věk vůbec nevypadá a hlavně je pořád vitální. On teda na sobě hodně maká, cvičí, fakt se o sebe stará, tak aby tu fyzičku měl. Přece jenom je to trošku něco jiného, než když musíte pracovat s tím, že je vám k 80 a už ten hlas nefunguje tak, jak má. To je vlastně to nejslyšitelnější a nejviditelnější. Ono za tu kytaru, za ty bicí, tam se ještě leco zdá skovat, ale ten hlas už prostě jako nevokecáte. A to je případ Klause Meinheho, což je škoda, ale jak jsem říkal právě o víkendu, buďme rádi, že ještě vůbec jezdí, protože tohle všechno se dá překousnout. A když to nechcete slyšet, tak si to samozřejmě puste z desky, ale já jsem ráčil na ten koncert Škorpíku a poslech jsem si to, byť jsem věděl, že ta hlasová indispozice tam je, ale prostě chtěl jsem je vidět, že jo, takže jsem s tím počítal a užil jsem si to skvěle. Takže Rudolfovi přeju všechno nejlepší, je to prostě borec, kytarová ikona, hlavně, jak jsem říkal, výborný skladatel a do mýho života, co se týká kapely Scorpion, zasáh hodně, takže mu přeju všechno nejlepší k jeho 78. narozeninám. Divokej byl, Amarant a Dio, to je muzika, která nás čeká na Rock Rádiu už za chvíli.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága až Džorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na DEK.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy. Hezké dopoledne přeje David Račák. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a dalších 7 členů posádky. No a Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Carreña ve 4 setech a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela. Ten zdolal Tomáše Macháče hladce ve 3 setech. Dohrála také Barbora Krejčíková. Rock Radio. Počasí.
1: Tak ještě dnešní počasí, oblačno až polojasno, přes den až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, což můžu potvrdit cestou do práce. Mě bouřka zastihla v Praze, každopádně teď už to vypadá, že se to trošku uklidnilo. Dneska počítejte s teplotami mezi 23 až 27 stupni Celsia, přičemž na jihu Moravy tam by mohlo být až 29.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Jedno upozornění, co se týká dopravy, Ústí nad Labem v ulici Masarykova, tam se řeší nehoda autobusu a osobního auta. Naštěstí je to bez zranění. Na místě je policie, ale pozor, je tam silný provoz, takže počítejte s omezením a zároveň i zdržením v tomhle úseku. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne.
1: Rokový dopoledne je tady s další hodinkou, 9:03 vás zdraví Kamil Dráb, já vám přeju hezký poslední srpen leta páně roku 2026 a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, takže to nebudu zdržovat, ať zbytečně moc nemluvíme, pojďme si hrát Mr. Big, Stratovarius a na začátek Kabáti, Čert na koze jel.

0: Legendární Queen na Rock Rádiu, 10 hodin a 17 minut. A když jsme u těch legend, tak já vás vemu na náš web rockovýradio.cz, protože pro vás máme další nabídku alb do rockového referenda po týdenní pauze, tak se k tomu vracíme. A jsou to desky z 90. let, z poloviny 90. let a hlavně tedy jsou to desky od legend, který se tak nějak jako vraceli, chytli druhej dech všichni. A musím říct, že nebývale dobře a že se těmhle muzikantům skvěle dařilo v polovině 90. let, byť teda byli trošku odsunutý, stejně tak jako v druhé polovině 70. let, když nastoupil punk, tak tyhle ty kapely buď se rozpadly, jako třeba Deep Purple, nebo nastoupily později, Whitesnake, že jo, či Uriah Heep, který taky nezažívali zrovna super období, obecně se jim říkalo rokoví dinosauři. No a v 90. letech ta situace byla podobná, i když už v té druhé polovině po tom útoku toho grunge se zase začali vracet zpátky. A to je právě případ alb, který máme v nabídce rokovýho referenda. Je tam deska kapely Rainbow, nebo respektive Richie Blackmore's Rainbow, on se vrátil zase k tomuhle názvu a natočil výborný album Stranger Is All, což je deska, kterou mu slíbila vydavatelská firma za to, že ještě natočí album s Ianem Gillanem The Battle Rages On z roku 1993 od kapely Deep Purple, protože on se nechtěl na tom podílet, tak dostal balík a ještě k tomu smlouvu na desku, takže toho využil a natočil, udělal takovou definitivní tečku za Rainbow, aspoň teda co se týká studiové práce, protože pak už se chtěl věnovat pouze a jen tý středověký hudbě v rámci Blackmore's Night. No tak to je nabídka číslo jedna. Uriah Heep, Sea of Light, výborný album z roku 1995. Nikdo to nečekal, že prostě chytí takhle druhej dech a to album od začátku do konce je prostě luxusní. Tak taky skvělá práce, nabídka číslo dvě. No a třetí, Whitesnake, nebo respektive David Coverdale, ten se taky vrátil k tomu svýmu jménu a přihodil k tomu ještě Whitesnake, stejně tak jako Richie Blackmore, ale taky výborný album, který je trošku jiný, nebo spíš se vrací až jako k těm počátkům, k jeho solovým deskám, nebo pak k prvním album Whitesnake ještě před tím přelomem 80. let. A zase je to takový hodně konzistentní, takový bych řekl hodně náladový, skvělá fakt deska od začátku do konce, jmenuje se Restless Heart, vyšla v roce 1997 a to je nabídka číslo 3. Hele, já se v tom úplně vidím, jako v těchto deskách, jo, protože hned jak je tady vidím ty obaly, tak hned bych si pustil všechny tři, fakt jsou výborní. Tak jsem moc zvědavý, jak to rozhodnete vy, jako posluchači Rock Rádia, jestli k tomu máte vztah, jestli si pamatujete tuhletu éru, nebo máte rádi Richieho Blackmora, Uriah Heep, nebo Davida Coverdale, tak jsem moc zvědavý, jak to rozhodnete a kterou diskusi v sobotu večer od 19 hodin pustíme. Teď si pustíme Meredith Brooks, Bon Jovi a taky Iné kafe.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Tak tohle byly Hammerfall na Rock Rádiu. 10:45. Krásně nám to pondělní dopoledne utíká a blížíme se k 11. hodině. A to znamená, že nás čeká muzika na přání po víkendové pauze, protože to jste si toho moc nechat zahrát nemohli, ale teď už zase můžete, takže jestli máte pocit, že vám při práci nebo při odpočinku nebo při čemkoliv, při čem posloucháte Rock Rádio, chybí nějaká vaše oblíbená píseň, tak budete mít možnost v 11 hodin si přání splnit. Elektrický oběd začíná samozřejmě úderem 11. tak už můžete pomalu začít přemýšlet, cože si to zahrajeme v té příští 60 minutovce. Jinak do té doby ještě Tom Petty, dáme si taky Airborne anebo Daniela Landu na Rock Rádiu.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovinsku účastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho také bilaterální jednání se slovinským premiérem Janezem Jančou. Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké. Informují o tom média. No a tenista Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou 27. Argentincem Echeverrym ve třech setech a do druhého kola nepostoupil. Utkání ztratil po dvou hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Jdeme na dnešní počasí. Oblačno až polojasno, přes den může být i zataženo s přeháňkami nebo bouřkami a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia, na jihu Moravy až 29.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Ještě se podíváme na silnice, a to konkrétně do Prahy. Bubenské nábřeží. Nehoda dvou osobních aut, na místě záchranka, blokuje to tam provoz i pro tramvaje, tak tam očekávejte komplikace a zdržení, jinak se to zdá být dobrý. Tak opatrně a dojďte v pořádku.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
9: Jdeme na elektrický oběd, který startuje teď něco málo po 11. hodině. S vámi je Kamil Dráb a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. Protože pokud využijete našeho messengeru nebo e-mailu a napíšete si o nějaký oblíbený song, který bude v naší moci, aby jsme vám ho přetavili do éteru Rock Rádia, tak si můžete udělat radost nebo případně někomu. Pište na náš messenger na Facebooku anebo případně na e-mail obet@rokovýradio.cz. No a my jdeme na první kousek. AC/DC.

Tak s ACDC jsme rozdělili dnešní elektrický oběd a jdeme na první přání. Ahoj Kamile, zahraj prosím Janě do kolína k narozeninám skladbu Tvoje tvář od kapely Roxor. Díky M, napsal. Tečka.

Messenger, Iggy Pop a Petr, který si napsal o tuhle tu skladbu a chtěl ji zařadit do menu dnešního elektrického oběda. Alča píše, že by chtěla nechat zahrát Komunál a Nedáme se zlomit, protože tady píše, že jsou dnes naposledy v práci a že to tam měli hezký, hlavně mohli poslouchat rock radio, takže píše hlavu vzhůru do další práce a budu doufat, že tam budu mít taky možnost rock radio poslouchat. Tak to my doufáme taky. Dáme si tedy Komunál, Nedáme se zlomit, k tomu ještě přihodím přání od Ivety, která píše: čau kamčo, můžeš mi prosím pustit nějakou písničku od Komunálu, díky. Tak to dáme dohromady a jdeme na to.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.

Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd, který právě probíhá, a samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. Dali jsme si Metalliku, jejich cover Whisky, nebo cover, on to vlastně jako cover není, on je to takový tradicionál, oni vychází jenom z verze, kterou nahráli ten Lizzy, ale ani jim ta písnička nepatří. Takže můžeme říct, no v podstatě tradicionál, takový irský, tak ten byl zaznamenaný v roce 1998 od Metalliky a přál si ho slyšet Luboš. Další vzkaz je od Petry, ta píše, že by chtěla nechat zahrát Depešáky Na šťastnou cestu domů z Chorvatska, ať mému muži to řízení rychleji uteče. Děkuji. Tak Petro, tady máš píseň, kterou si chtěla slyšet. Enjoy the silence.

Novida, Red Hoti na Rock Rádiu. V elektrickém obědě muzika, kterou jste chtěli slyšet, něco málo po půl dvanáctý zazněla díky Zuzaně, která si napsala o tuhle tu píseň. Já tady mám další zkaz, nebo respektive takhle, dneska se s těma vašema přáníma roztrhpěte, asi kvůli tomu, že o víkendu jste neměli možnost si napsat, tak se to snažíte asi dohánět, je toho strašná spousta. Jdeme rychle na další přání. Zdravíme Kamile, prosíme o zahrání nějaký pořádný vypalovačky od Iné kafe pro našeho taťku a jeho kolegu do práce, kteří při malování pokojů rádi poslouchají Rock Radio. Tak a tím ta práce hezky utíká. Děkujem Jana a Jitka. Tak Iné kafe a telefonní číslo. Včera

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Oh.
5: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

Na Rock Rádiu v elektrickém obědě zazněli Rammsteini, o který si napsal Radek. Další píseň je na přání Lucie, která zdraví a chtěla by slyšet Genesis.

Skápečko jsme si dali na Rock Rádiu, tuhle tu muziku zařídil Petr a já tady mám asi evidentně koukám na čas poslední přání, protože si dáme Halloween. Píše se tady, ahoj, chcel by som dať zahrat něco pre mojho otca od Halloween, který mal v piatok 60 rokov a nemohol si vás vypočuť cez víkend, lebo ho zamestnávali tri vňučata. Ďakujem, Tomáš. Tak, lekce ze slovenštiny, zdravíme na Slovensko. Samozřejmě přejeme i my z Rock Rádia k tomuhle významnému jubileu všechno nejlepší. No a Halloweeny velice rád zahraju, takže pouštím. No a já se s vámi loučím, protože čas se naplnil, elektrický oběd už nic jiného nepozře, takže si vychutnejte Halloweeny, stejně tak jako rokový voraz, který pro vás má připravený Dan. Ten už tady sedí, je dobře naladěný evidentně, takže se máte na co těšit. No a pojďme si dát Halloweeny.

0: Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
0: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké poledne přeje David Račák. Podle srpnového volebního modelu agentury Kantar by se do sněmovny dostala šestice politických subjektů. První místo už tradičně patří hnutí ANO, které by získalo 30,5%. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN, za ním ODS, Piráti, SPD a motoristé. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku, aby nemuseli školu přerušit nebo vzdát. Pomůže těmto studentům nová dávka zvaná hlídačkovné. Vyplácet jí bude úřad práce. No a fotbalisté Slávie vyhráli v šestém ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou sedmí a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších zápasech Liberec Hradec 2-0, Plzeň Slovácko 1-1 a Teplice Jablonec 2-0.
0: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
6: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
5: Na D11 na 56. kilometru na trase Praha-Sever je porouchané osobní vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio.
5: A já vás zdravím, rokeři, krásně nám to dneska vyšlo na 12. hodinu. Někdo určitě jste na obědě, nebo někdo se chystáte. A já, jak jsem sliboval už v pátek, tak mám pro vás super lístky na Mejdan, ale to se dozvíte až za chvilku. A kdo bude nedočkavý, tak mrkněte na naše socky a tam už to najdete, ať se někam podíváte. A my jdem k hudbě a já vám pustím R.E.M., Def Leppard, Dimitri, anebo Ghost.

0: Slušná muzika.
1: Ahoj, tady je Miloš Majer
2: a Jirka Urban z Dimitry.
1: Zdravíme všechny posluchače Rock Rádia. Čau!

0: 24. června roku 2040.
1: Rokovej voraz s Danem.

0: Skvělý Jari, Man of the Moon z roku 1992. A já už vás nebudu napínat, já mám pro vás, pro jednoho z vás, dva lístky na Hollywood Vampires, kde hraje Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper anebo Tony Hendrickson. A jestli tyhle lístky chcete, tak klikněte u nás na socky, tam už je příspěvek, kde si napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali, označili. A já dneska kolem 15:00 vyberu jednoho z vás, který dostane dva lístky na tohle ten skvělý koncert. Já vám to závidím, já mám Johnnyho Deppa vytetovaný jako Střihoroky Edwarda, je to můj oblíbenec. A kdo by nechtěl vidět Jacka Sparrowa nebo Střihoroky Edwarda naživo a Alice Coopera a skvělý tyhle ty hudebníky. Takže s tou určitě užijete, tak se o to napište, už je docela o to poprask, to jsem to tady dal na socky, tak už pár komentářů tam přibylo, bude z čeho vybírat. A já vám zatím pustím nějakou hudbu, než si to najdete a napíšete si o tak vás čekají Oasis, Mr. anebo Škvoři.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupí! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád, tím je větší i tvůj.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Nesmrtelný Oasis a jejich Champagne Supernova z roku 1995. Oasis, ty texty, to zná každý na spaměť, to je taková klasika už ohraná. A my se půjdeme podívat na sport.
1: Rock Radio. Danův výkop.
0: O víkendu nás čekalo derby pražský, bylo včera od 20:00, Sparta Slávie. Největší zápas tohle roku v České lize. Vždycky derby je nejvíc vyhrocený. No a čekalo se, že Sparta by mohla zabrat, protože Slávie za posledních 10 let má nejslabší kádr zatím, ale nevypadalo to tak samozřejmě, protože Sparta má duo SS, to je Surovčík se Suchomelem. To je legendární duo. Na to budeme pamatovat jednou, až letos skončí Sparta 7. a 8., tak budou vzpomínat na to, že tyhle ty kluci tam hráli a díky nim se poháry nezahráli dal. No takže Slavia vyhrála 0-3, což nikdo nečekal. Skvělý výkon toho Poláka Viktora Nováka, ten je výborný. Za mě nejlepší posila teďka ve Slávii, co tam přišla. 21 roků, ještě o něm uslyšíme, ještě zápasů, 4 góly, 1 Ačko. To je skvělý výkon, to jsme dlouho nezažili. U záložníka ještě ke všemu. A Sparta jako nic jiného nepředvedla. Akorát na konci, klasika, čekal jsem to bude vyhrocený a Chorej dostal svýho příjmení, že Chorej na konci zápasu vzal míč a kopl to do diváku. Samozřejmě dostal žlutou kartu, ho ocenili. Je to klasika jeho, on za to nemůže, on je prostě nemocný. To nevadí, gratulujeme Slávy, že jsou vládci Prahy a uvidíme, jak dopadne sezóna, ale myslím si, že Slávia vyhraje titul. A my jdeme zpátky dál k hudbě. My se podíváme na Skelety, Van Halen, Alanis Morissette a nebo Tři sestry.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Izomat stavebniny.
5: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Úvod nového týdne do Česka přinese zataženou oblohu s občasným deštěm a místy i zabouří. Obloha se však rychle protrhá a slunečné počasí doprovodí příjemné, na některých místech i letní teploty. Více mraků a lokální přehánky dorazí hlavně na sever republiky. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřežního severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a dalších 7 členů posádky. No a 2/4 místa přineslo českým barvám mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Mezi muži skončil těsně pod stupni vítězů Adam Ondra, který tak poprvé v kariéře na kontinentálním poháru nezískal medaily.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, jedině s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D46 na 32. kilometru na trase Olomouc-Vyškov je porouchané vozidlo, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: Tak, máme rockeři za svou první hodinku rockovýho razu s Danem a já jsem tady četl článek, že cizinci vyhlásili nejlepší jako pivo, který oni mají nejradši. Tak jsem si říkal, jestli tam bude Bernard, Plzeň, anebo jestli tam bude něco jiného, nebo Budvar, kdo to vyhrál. No a překvapilo mě to a vyhrál to Matuška, což já chápu, docela dobrý pivko, my tady známe, to občas tady chodím, mají dobrou desítku, takže jako zajímavý, Plzeň skončila až 8. A tak já se nedivím, ne, každý to musí, samozřejmě taková klasika, neurazí, nenatchne. A my jdeme zpátky hudbě a čeká nás Alice, Halloweeni, anebo Faith No More.
0: Rock Radio.

0: to byla Alice a to tě trochu bolí, písnička z roku 1993. A já jsem teďka četl, že Soundgarden znovu vystoupí, je teda sice zvláštní, nebo zvláštní, asi vám přijde zvláštní, že vlastně bez zpěváka, bez Chrise Cornella, který už 9 let mezi náma není, kdo místo něho bude. A bude to repríza vlastně Super Bowlu, teďka co byl poslední, a budou mít poločasovou halftime show, kde bude právě Soundgarden a odspívá to Taylor Momsen, zpěvačka z Desperate Reckless, takže bude to docela zajímavý. Ona už si má jela, oni jeli tour před těma 9 rokama, než vlastně Chris to zabalil, tak ona s něma jela a zpívala už s něma písničku a k této kapele měla velice blízko, tak pro ně byla jasná volba. Tak jsem na to zvědavej, mrknu se, až pak bude nějaký video, chtěl bych to vidět. Soundgarden má moc rád. A já vám pustím kamaráda Chrise Cornella a to Chestera Benningtona, ten už tady taky bohužel není. Takže Linkin Park.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě. Oh,
4: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Skvělý hlas Phila Collinse, Genesis, I Can't Dance z roku 1991. A já vás pozvu na jinou rokovou legendu, a to Alice Coopera, který přijede se svou bandou Hollywood Vampires, kde i Johnny Depp, který ho známe jako Jacka Sparrowa, nebo jako Střihorokýho Edwarda, skvělý herec. Tato kapela bude super a škoda, že tak málo lístku, že já se tam nedostanu. Ale zase pro někoho z vás máme dva lístky, který dostane, a stačí proto, abyste se šli podívat k nám na socky, tam klikli na ten příspěvek, kde je Hollywood Vampires, napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali, a já dneska před třetí hodinou vyberu jednoho z vás do se 6. září do sportovní haly Fortuna bude podívat na tohleto americké seskupení. Takže pište, ať se tam dostanete. A já vám pustím jinou legendu, Škorpíky a Blackout.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Bítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahraju v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága až Džorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na krásný louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
5: Hezké odpoledne přeje David Račák. Na našich silnicích přibývá agresivních řidičů, kteří často záměrně ohrožují ostatní. Ministerstvo dopravy proto spolu s rezortem spravedlnosti připravuje změnu legislativy. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohl skončit až na 3 roky ve vězení. Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontárijského jezera na americké. Informují o tom média. No a Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karéňa ve 4 setech a příště narazí na britského kvalifikanta Samuela. Ten zdolal Tomáše Macháče hladce ve 3 setech. Dohrála také Barbora Krejčíková.
4: Rock Radio. Počasí.
6: Dnes bude oblačno až polojasno, jedněle s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rock Radio, doprava.
6: Na jižní spojce v Praze je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a projde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
8: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Rock Radio. Rockovej poraz.
6: Tak jsme v poslední hodince rokovýho razu s Danem a já připomínám, na Instagramu a na Facebooku je příspěvek Hollywood Vampires s Johnnym Deppem a Alicem Cooperem, takže kdo byste chtěl lístky na tuhletu akci, tak se mrkněte a napište si tam o ně. A my tak cca za nějakých 35 minut vybereme jednoho z vás, dostane 2 lístky a podívá se na tohle ten skvělý mejdan. A já vám zatím pustím nějakou hudbu a čeká nás Rasmus Europe anebo Scarp.
4: Rock Radio.

0: To byl Rasmus in the Shadow z roku 2003. A já jsem byl v pátek nějaký zmatený a říkal jsem si, že už v pondělí jdou děcka do školy a oni jdou zítra. Já jsem si už myslel, že v pondělí prvního, nevím proč. Už jsem asi byl jinde v kalendáři. A já vám pustím, ať se trošku už připravíte a to pro... Už se chcete zbavit těch dětí, mít doma trošku klid, trošku se odfrknou po těch prázdninách, bylo to dlouhý samozřejmě. A já vám pustím nejznámější hlášku, takovou školní, to znáte všichni, tak já tady pustím, ať to vzpomínáme.
1: Pít, nerušit! Já jsem si dovolil, jestli se neurazíte.
2: Oh, děkuji vám, ujere. Děkuji.
1: A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník.
3: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
0: Legendární hláška z Dentistky, hliník se odstěhoval do Humpolce, to známe všichni. Fil, nemusím představovat, Marečku, podejte mi pero, ať se ho klidně večer puste, ať se trošku naladíte, že budete mít zítra už klid. A já vám pustím další hudbu, protože nám zbývá posledních 43 minut rokovýho Orazu s Danem. Za 20 minut necelých rozebereme. Vyhlásím někoho, kdo dostal dva lístky na Hollywood, já už nemůžu mluvit, Hollywood Vampires, tak... se na to připravte, protože jsou jenom dva ty lístky. A já vám pustím Brian Adamse, Powerwolf anebo Aleš Brichta, Bíle do bájí.
4: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Motokeci Marcela Herbolta.
12: Úplně živě slyším ten dnešní všude zdejší pomstivý a zákeřný tajný smích, během něhož nejeden člověk procedí mezi zubama, tak vám končí veget vy. Další slovo si dosaďte sami podle krajové příslušnosti. Ovšem to, že končí prázdniny, ta dvě slova zní jak balzám, neznamená, že končí i motorkářské akce. Jedna z nich bude třeba už v sobotu kousek od Zlína, přesněji v Pohořelicách, a bude husto kruto přísná. Ostatně pořádají kruťáci z kruháče, ale něco mi napovídá, že hustej je maximálně název, že to naopak bude akce, na který si to užijí úplně všichni. Kdož do Pohořelic dorazí, že začne ve 13 hodin tamního času, ten se může lehce lišit od toho středoevropského, to podle toho, kolik večer předtím padne slivovičky. Nicméně v jednu odpoledne to bude přehlídka motorek od kozího dechu až po Harleje. Půl třetí se motorky i peklostroje vydají na spanilou jízdu, ty jsou dvě, podle toho, jak moc odvážný je řidič a jak silný je jeho stroj. Mezitím si v Pohořelicích ti bezmotoroví mohou dát nějakou tu soutěž. Chtěl jsem říct, že se na vás bude těšit i Čuník, ten ovšem bude tou dobou už na rožni. Zdejmeš mu tedy hold tím, že ho zdlábneme. No a pak večer tradičně tanečně společenský dýchánek, na kterém zahraje Funky Zlín a čeká vás i rokotéka. Kroužení na kruháči v sobotu po Hořelicích u Napajedel. Nebo u Zlína.
11: Rock Radio. Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Tom Bellé, Cold Heart, Anytime, Anywhere z roku 2005. No a my už jsme skoro ve finále rokovýho vorazu, protože po mně už se chystá Petr s Kubou a já pomalu budu končit. Jo, vy ještě budete chtít ty lístky slyšet, kdo dostal. A já nám jsem vybral tady Terezu Jírovou, ať se nám Terka ozve, protože nešli napsat na Facebooku, tak jsem jí kontaktoval na Instagramu, snad se ozve.

0: nebo jí propadnou lístky a půjde nikdo jiný, no. Takže Terko, ozvi se, protože chtěla vzít tátu a táta by byl určitě smutný, že na ten koncert nejdete. A já se s váma budu loučit, Terko, užijte si to, pak mě pošlete fotku Johnnyho Deppa, Alice Cooper, jak jste si ty Hollywoody užili, ať já sám nedostanu, bohužel. Na nás nezbylo. My jsme to rozdali, my tam nepůjdem. Takže já vám zahraju Evanescence, Pretty Minds, Baby Metal, anebo Lucie. Tohle byl Jirka Jivora s Danem, já jsem Dan Kotek, mějte se hezky a čau.
1: Zavřete oči, kteří vědí nic. Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Oh, špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Schodek státního rozpočtu na příští rok má být 389 miliard korun. Podle opozice je ale deficit politickým zločinem, je nezodpovědný a nebezpečný. Takový schodek v době hospodářského růstu a nízké inflace prý nedává smysl. Podle opozičních stran to povede k dalšímu zbytečnému zadlužování státu. Vlaky z Hrádku nad Nisou do Liberce posílí kvůli problémům na trati autobusy. Nasazeny budou od zítra a zatím do pátku zajistí ranní dopravu školáků do krajského města. Komplikace jsou na trati hlavně na polské straně kvůli opakovaným krádežím optických kabelů. Některé vlaky jezdí se zpožděním. Města dál investují do podpory sportu. Hradec Králové rozdělí mezi sportovní kluby a organizace více než 52 milionů korun. Další peníze chce radnice poskytnout i v příštím roce. Na co konkrétně půjdou, ví mluvčí města Kateřina Malá.
2: Jedná se o dotace na pořádání významných, například celorepublikových či mezinárodních sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, kteří přispějí k rozšíření a obohacení sportovně kulturního života ve městě v průběhu celého příštího roku.
1: Sport podporují i další velká města. Ostrava letos rozděluje téměř 196 milionů a Brno přispívá třeba na mládežnický a vrcholový sport nebo na provoz sportovišť. Po ničivých povodních v Nepálu už zachránili 323 cizinců. Téměř 600 dalších z 39 zemí se ale stále pohřešuje. Cizinci byli v oblasti kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol. Povodeň si v Nepálu vyžádala nejméně 903 obětí. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Vypadá to, že hlavní porci bouřek máme pro dnešek už za sebou. Bouřkový mraky jsou v tuhle chvíli hlavně na úplném jihovýchodě Moravy. Všude jinde máme spíš tak polojasno a teploty jsou někdy kolem 24 stupňů. V noci klesnou asi na 15 a zítra nás opět čeká hlavně polojasný den. Na severozápadě Čech, tak tam by mohlo být oblačnosti trošku víc a na úplném severu, tak tam by mohlo i sprchnout, ale rozhodně to nebude nic hroznýho. Občas se můžou objevovat hlavně kránu mlhy a teploty budou někde kolem 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Jak to vypadá na našich silnicích v Liberci? V Máchově ulici bourali dva osobáky, je to tam u křižovatky s Palmovou ulicí, tak si tam dejte pozor. V Olomouci je havarovaný náklaďák, je to ve Šternberský ulici a projíždí se tam jedním pruhem, takže počítejte se zdržením. Dvě auta se srazily nedaleko tábora v Dolních Hořicích, tam je to na hlavním tahu obcí, tak jestli tudy budete projíždět, počítejte s tím. A na D1 si dejte pozor, na 45. kilometru ve směru na Brno měla by tam ležet paleta v levým jízdním pruhu, 45. směr Brno. No.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě teď startuje, 15 hodin 2,5 minuty k tomu a dneska je takovej zvláštní den, protože máme sice pondělí, což pro většinu lidí je takový to, že začínají ty povinnosti, pracujeme a všechno, ale zároveň je ještě pořád 31. srpna, takže technicky jsou pořád ještě prázdniny. Je to takový divný mezidobí, asi jako když je mezi Vánocema a Silvestrem, prostě nevíte úplně ještě kolik je hodin, ale co je vlastně za den, jaký je datum, ale víte, že někdy brzy už začnou takový ty povinnosti. Tak aby jsme si to ještě zpříjemnili, než to odzítří začne hlavně školákům a všem učitelským, tak si pojďme dát nějakou rockovou muziku. Dáme si tady Aerosmith Dream On, moje osobně úplně nejoblíbenější od nich. Offspring budou taky Mammoth, Wolfgang Van Halen. No a teď už jedna taková česká záležitost, Defenestrace od Traktoru. Právě teď na rockovém odpoledni.

0: Dream On. Kapela Aerosmith a tahle ta úžasná záležitost. Jestli náhodou máte třeba někdy radši živý verze než ty album verze, tak je třeba skvělá verze, která se dá najít na YouTube, kde Steven Tyler to zpíval, myslím, na narozeninách jednoho takového rádiového moderátora Howarda Sterna. A není to teda už jako mladý Steven Tyler, myslím, že tam mu bylo nějakých něco kolem 60 let, ale tak samozřejmě u Stevena Tylera je prakticky jedno, kolik mu je. Hrál to tam na klavír, zaspíval to úplně perfektně a k tomu se tam ještě objevil Slash na kytaru, takže opravdu to je jedna z mých oblíbených verzí, tak si to třeba na YouTube můžete najít. Každopádně, jestli máte tu živou hudbu radši ještě jako přímo naživo, abyste byli u toho, tak samozřejmě vám tady chci doporučit jeden takový koncert, který se bude dít 5. září a sice na koupališti a v kempu Pecka, což je u Nový Paky a budou tam hrát tři sestry a jak vy moc dobře víte, tak my na tyhle ty věci rozdáváme lístky, takže pokud byste chtěli právě vyrazit na Tři sestry a taky Doktor PP a další kapely, které tam s nima budou 5. září na koupališti a kempu Pecka u Nový Paky, tak mi napište na Facebooku Rock Rádia, otevřete si Facebook, najděte profil Rock Rádia a tam do zprávy napište, že vy byste chtěli lístky, co pro koho byste třeba vzali sebou, napište tam taky svoje telefonní číslo a za hodinu a něco si zavoláme a dozvíme se, kdo bude dnešním šťastlivcem. Každopádně už teď se dozvíme, že všichni jsme šťastlivci, protože společně uslyšíme Bad Wolves, taky Kabáty anebo Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.

0: kanadská lahůdka jménem Nickelback právě teďka dohrála na Rock Rádiu. Máme 15 hodin 39 minut k tomu a já už jsem tady před nějakou chvílí zmiňoval, že zítra je samozřejmě 1. září, což pro spoustu, možná i našich posluchačů, znamená úplně první školní den. Pokud nás teda posloucháte, budoucí prvňáčci, anebo rodiče prvňáčků. Mě by totiž zajímala taková jedna věc. My, když jsme šli do první třídy, tak jsme sebou nosili ten kornout plný bonbónů, byly tam samozřejmě nějaký takový ty zvyky, já nevím, že přezůvky sebou, kolikrát na některých školách jsem slyšel, že si mají i děcka nosit vlastní toaleťák, protože škola nedostává dost peněz. No prostě takovýhle ty věci, které my jsme řešili, když my jsme šli do první třídy. A mě by teď zajímalo, vy hlavně, co máte první třídu už nějaký pátek za sebou a možná právě zítra budete vypravovat svoje prvňáčky na první den do školy, tak co jste si jako všimli, že se třeba hodně změnilo? Určitě jste dostali nějaký seznam toho, co mají děti mít sebou, anebo jste prostě to řešili s jinýma rodičema. Tak co jsou takový ty největší změny od doby, kdy vy jste šli do první třídy oproti dnešku? Mají třeba vaše děti, já nevím, povinný mobil nebo něco takového? Je to klidně možný. Napište mi ideálně na Facebook a takový ty nejlepší tipy nebo nejlepší odpovědi od vás bychom si přečetli za nějakou chvíli tady v éteru Rock Rádia. Jsem fakt zvědavý, jak to je s dnešníma prvňáčkama, každopádně vy už budete určitě zvědaví, co bude další muzika. Gabina Gunčíková se objeví se svým Černým andělem, budu taky The Who a Alice in Chains, This is Mongol a taky With or Without You od kapely U2, to se blíží už za chvilku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma, když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky, flašky, kufříky,
4: vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňáka až Džorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Voutrubová. Dětem dneškem končí letní prázdniny. Zítra startuje nový školní rok a někde ho zahájí v nových učebnách nebo dokonce školách. Doma ale naopak zůstanou třeba žáci v Lukách nad Jihlavou. Do školy půjdou až o 2 dny později kvůli rekonstrukci tamní kuchyně. Ta se protáhla a do konce prázdnin nebyla hotová. Stav dětí, které utrpěly zranění při tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku, se zlepšil. 2 už propustili z dětské nemocnice domů, zbývající 2 malí pacienti jsou na jipce. Auto vyjelo minulý týden mimo silnici a narazilo do stromu. Jedno dítě na místě zemřelo, dalších 5 lidí se zranilo, 4 z toho jsou děti. Řidič nadýchal přes 3 promile. V Českých Budějovicích budou zítra cestující na linkách dopravního podniku jezdit zdarma. Radnice tak chce omezit auta v centru města. To ale není všechno, jak říká mluvčí dopravce Barbora Fischer.
2: S dopravním podnikem města České Budějovice se budou moci lidé 1. září setkat také na akci Náměstí se hýbe na náměstí Přemysla Otakara 2. v Českých Budějovicích, kde dopravní podnik připraví program pro děti.
1: Začátek školního roku tak doplní nejen bezplatné cestování městskou dopravou, ale taky program přímo v centru města. V Irsku bude kopie pražského jezulátka. Hlavní město a české velvyslanectví v Irsku je věnují diecézi v hrabství Kerry. A to u příležitosti aktuálního irského předsednictví Radě Evropské unii. Kopii jezulátka dneska požehnal pražský arcibiskup Přibyl. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Bouřky pořád trvají na úplném jihovýchodě Česka, to znamená hlavně na Zlínsku, a na to si dejte samozřejmě pozor, jinak máme na zbytku českého území hlavně polojasno, někde už dokonce skoro úplně jasno a teploty jsou někde kolem 24 stupňů, v noci klesnou asi na 15 a pokud se bavíme o zítřejších teplotách, tak budou maximálně tak o stupeň nižší než dneska, průměrně kolem 23, na jihu Moravy bude až 26, naopak třeba na Karlovarsku jenom 20 stupňů. S deštěm můžeme počítat maximálně tak na Liberecku, jinak by to zítra mělo být v suchu.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
3: Pojďme se podívat na dopravu. V Praze na Barandovském mostě ve směru z Braníka na Barandov bourali 2 osobáky, takže počítejte s tím, že se to tam asi bude trošku štosovat. Na D35 ve směru na Lipník nad Bečvou, tak tam stojí odstavený auto na kilometru 268, dejte si na něj pozor. V důsledku asi těch bouřek, co jsou na jihovýchodě Moravy, tak tam nedaleko Uherského Brodu padnul strom přes silnici. Jedná se o silnici 54 mezi obcema Horní Němčí a Strání. Hasiči už jsou na místě a řeší to. V Olomouci tak tam bourali 2 osobní auta, je to na Hněvotínský ulici u prodejny Kaufland.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio, rockový odpoledne.
3: Máme 5 minut po 16. hodině, v rokovém odpoledni dneska rozdáváme lístky a tentokrát na 3 sestry, který budou hrát u nový Paky v kempu Pecka. Tak jestli tam chcete vyrazit už teďka 5. září, což jestli se nepletuje právě teďka v sobotu, tak mi napište na Facebooku, najděte si facebookový profil Rock Rádia a do zprávy napište, že právě vy máte zájem o ty lístky, napište tam taky svoje telefonní číslo a v téhletý hodině se dozvíme, kdo tam vyrazí. Prozradím ještě, že tam s nima bude taky Doktor PP a další kapely, takže rozhodně to nebude jenom o jedné kapele, i když samozřejmě 3 sestry by dokázaly urvat i samostatný koncert. To víme samozřejmě my všichni, co jsme tady na Rock Rádiu. Každopádně teď už se posuneme na muziku, kterou si tady pustíme v téhletý hodině. Máme před sebou Ramones, budou taky Láďa Křížek nebo Five Finger Death Punch, ale teď už Queen a jejich Another One Bites the Dust.

0: Ramones, tahle ta punková legenda, dohrála na Rock Rádiu, pecka z roku 77. A já bych teďka rád byl taky trošku punkovej, protože tady zmíním jméno, který na Rock Rádiu není slyšet úplně často. A sice Saja, neboli Eva Burešová. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale prostě teď nedávno vyšla tahle ta její písnička s názvem Mlč. Každopádně říkat, že Eva Burešová se dala teď na metal, by bylo trošku takový nepřesný, protože ona vždycky byla rockerka, metalová holka. Nedělala úplně takovouhle muziku, to je jasný, měla tvorbu trošku někde jinde, dělala i v muzikálech, což samozřejmě pořád dělá, ale vlastně teď konečně vlastně vypustila tuhle tu svoji část její osobnosti do světa a já nevím jak vy, ale já to strašně žeru, mně se ta písnička hrozně líbí. Dělali to mimo jiné třeba s Filipem Vlčkem, což je toho znáte třeba z kapely John Wolfhooker, jedna taková taky další rocková legenda z té mladší scény. Já teda nevím, jestli jako bude Eva dělat další takovýhle písničky, tak možná se dočkáme i toho, že ji tady uslyšíme i na vlnách Rock Rádia. Já bych si to třeba osobně hrozně moc přál. Každopádně do té doby si dáme Steel Panther, Dogu a nebo Lennyho Krevice.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jinej? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Ain't My Bitch od Metallica právě teď dohrálo na Rock Rádiu. 16 hodin 38 minut dneska rozdáváme na tři sestry, které budou v sobotu hrát u Nový Paky v kempu Pecka. Už jste mi psali, psalo vás spousta, já už mám výherce, ale pozor, výherce mi zatím pořád neposlal telefonní číslo, takže si za chvilku nemůžeme zavolat, takže jestli mi to číslo nepošleš, tak tady o tobě zatím něco řeknu, ale jestli mi to číslo pošleš, tak si za chvilku můžeme pokecat v éteru Rock Rádia.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsem tady zpátky, 16 hodin 41 minut, rozdáváme lístky na tři sestry a se mnou tady bohužel není Roman, který vyhrává dva lístky, a jestli ještě posloucháš, Romane, tak aspoň ti to můžu říct takhle v éteru, lístky jsou tvoje. Prosím tě, napiš nám ještě do zprávy, máme tam nějaký nedořešený věci, aby ty lístky mohly přiletět na správnou adresu. Každopádně Roman to má prej do nový paky kousek a ty lístky chce hlavně věnovat manželce, která má v neděli narozeniny, kulatý, nádherný, takže by jí to prej udělalo dost. A ještě k tomu připsal, že jsme prej nejlepší rádio. No tak nedejte mu lístky, když má takhle dobrý názor. Takže Romanovi samozřejmě gratulujeme, že má ty lístky. Jeho manželce předem přejeme všecko nejkrásnější a nejskvělejší k narozeninám a hlavně, ať si ty lístky užijete. A nebojte, pokud se na vás nedostalo, tak rozdáváme celý týden.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Teď už Green Day, Survivor, Kissing Dynamite, anebo Vanastovky, slečna Anna je za vodou.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
5: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. O prázdninách zemřelo na českých silnicích zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. Zároveň je srpen nejtragičtějším měsícem roku. Dosud si bouračky vyžádaly 650 obětí, což je meziročně o 3 víc. Vyplývá to z policejních statistik. Platy ve veřejné sféře se změní. Kabinet schválil od ledna změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. K tomu počítá s přidáním mezi 5% a 9%, oznámila to šéfka rezortu financí. Další jednání budou pokračovat v září. Lesopark Akátky v Brně bude mít novou atrakci pro výletníky. Město podpoří vznik zážitkového okruhu s názvem Akátecká divočina. Co přesně nabídne, prozradí za magistrát Klára Opálková.
6: 5 tematických zastávek návštěvníkům představí přírodní, krajinné a historické hodnoty Akátek prostřednictvím her, experimentů, pozorování a dalších zážitkových aktivit. Okruh podpoří environmentální vzdělávání dětí, rodin, škol i veřejnosti.
5: Stavět se začne letos v září a hotovo má být na jaře 27. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl hranici 6 tisíc. Informovala o tom tamní vláda, podle které jde o nejhorší epidemii v historii země. Na nemoc tam dosud zemřelo přes 2900 lidí. Proti nemoci ale zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
7: Rock Radio, počasí.
8: Bouřkový mraky už prakticky opouštějí český území, a sice na Zlínsku, to vypadá, že tam už jsou poslední nějaký záchvěvy bouřkový, ale už by i to mělo brzo končit. Nad zbytkem republiky máme jenom pár takových těch mráčků, které jsou tam spíš jenom tak jako pro náladu, aby to nebe nebylo příliš modrý. Teploty jsou dneska někde kolem 24 stupňů v průměru. Samozřejmě někde je teplej a někde je chladněji, to je přece úplně jasný. A v noci ta teplota klesne na průměrných 15 stupňů a zítra by nemělo pršet snad nikde jinde než na Liberecku, ale i to není úplně jistý, prostě mělo by být víceméně sucho, polojasno jako dneska a teploty v průměru kolem 23 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
8: V Praze na Holečkově ulici před napojením na Plzeňskou bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor. V Kroměříži je to Havlíčkova ulice před nemocnicí, kde se srazil osobák s nákladním autem, i tam můžete čekat nějaký zdržení. Podobná nehoda nákladního a osobního automobilu proběhla ve Zlíně, tak tam to bylo na Štefánikově ulici u univerzitního komplexu. V důsledku toho tam vznikla kolona, která má už přes 100 metrů, takže doporučuji najít si nějakou aplikaci, anebo jestli to tam znáte, tak to někud oběd. No a poslední nehoda, který se teď budeme věnovat, tak ta se stala v Brně na Ledický ulici u křižovatky s Antonínskou a jde o srážku dvou osobáků.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Rock Radio. Rockový odpoledne.
8: Rokový odpoledne pokračuje do svojí třetí hodiny, 17 hodin, 3,5 minuty k tomu, Kuba Vaňas u mikrofonu. Zdravíme na dálku Péťu, který tady dneska samozřejmě měl být, ale protože ke konci léta jsem si všimnul, že spousta lidí trpí nějakým moribundusem, tak radši zůstal doma, aby vás snad takhle ještě přes ty vlny nějak nenakazil, ale zítra už by tady snad měl být v plný síle. Každopádně zdravíme taky všechny Pavlíny, protože právě Pavlíny dnes slaví svůj svátek. Jak jste zvyklí, tak v rokovém odpoledni se vždycky věnujeme svátku o pátek. No tak to se děje právě teď. Všechny Pavlíny zdravíme a posíláme vám třeba Status Quo Lordy, Daniela Landu a nebo Paparouč.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních.

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Ani se nenadějete a najednou jste v armádě. No, říká to status quo už od roku 86. Teď máme 17 hodin a 18 minut a mám tady takovou zajímavou zprávu hlavně pro všechny, kteří vyznávají stejně jako já, hlavně fyzický hudební nosiče. A to zejména vinily. Jestli máte doma gramofon a rádi si poslechnete nějakou desku a možná vám chybí nějaký důležitý kousky do sbírky, tak byste měli zbystřit, protože o tomhletom víkendu se v pražských Letňanech na výstavišti koná nejenom výstava, ale samozřejmě taky prodej nějakých raritních kousků, bude tam dokonce i speciální rocková a metalová sekce, takže pokud by vás to zajímalo, tak já jsem se o tom dočet na Sparku, můžete se podívat na vinylexpo.cz a tam, když se zaregistrujete, tak můžete dovnitř zcela zdarma, ale jako nemůžu úplně slíbit, že tam nenecháte žádný peníze, protože jako věřím, že jestli budete právě jako já, tak si tam určitě najdete několik kousků, který si pak vezmete sebou domů a budete si moct poslouchat muziku do Aleluja. Každopádně teď zůstaňte tady, protože muziky máme na Rock Radio samozřejmě dost. Bude tady třeba Alcohol, Foo Fighters a nebo Guns N' Roses. Welcome to the Jungle už za chvilku.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Oh,
5: špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpojte. Krmiva Marp.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Rock

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Míša a mechanici právě teďka se podívali přes rameno. Mike and the Mechanics na Rock Radio, 17 hodin 36 minut a já mám radost, že konečně nejsem tady ve vysílání Rock Radio sám, už je tady se mnou Jirka.
1: Čau.
0: Tak já jsem se tě chtěl zeptat, jaký byl víkend, ale my jsme se vlastně jako neviděli celý týden.
1: No
0: a neslyšeli.
1: No a málem jsme se viděli o víkendu, vidíš to.
0: No to je pravda, my jsme hráli s kapelou v Chomutově a ty jsi tam vlastně náhodou byl, ale...
1: Byl jsem v mém milovaném Chomutově, jako byl jsem na zahrádce, to víš, tak tam jsem se věnoval konečně zpěvu ptáků a zahradničení hlavně.
0: To je skvělý.
1: A rodině, no tak jsem vůbec jako telefon jsem někam zahodil a zjistil jsem, že jste tam hráli až v neděli.
0: No. Ale to je úplně v pohodě. Já teda jako samozřejmě miluju muziku, miluju hrát, ale vlastně už mi taky chybí takovýhle nějaký jako zastavení, víš, a přesně jak říkáš, ten zpěv ptáků a tak. To je hrozně fajn a těším se, že třeba nějaký podzimní vejlet po Česku si takhle udělám nějaký procházky lesem.
1: Však se Sáďou zastavte u mě na zahrádce, jste tam vítaný.
0: No tak to je
1: přijďte. Hele, s paní je tam pro čtyři, budete tam mít vlastní pokoj, hele.
0: To se mi líbí, krásný. My jsme takhle naposled byli u Péti, vlastně u něj na chalupě, dávali jsme grilovačku, tak to bychom mohli takový tour de moderátoři.
1: Grill, který tam máme, ježišmarja, to moje přítelkyně Péťa, hele, tato vyhrabala teďka, nebo prostě si to vzala z minulého bydliště, teď jsme to vyhrabali. Sice to někomu půjčila, takže jako co chceš zničit, to půjč, ale nebyly to nevratné věci a po hodině čištění, hele, grill úplně luxusní, takový ten plynový velký, rozumíš, ten s těma křídlama.
0: Hele, a sice jako grilovací sezóna už pomalu končí, ale kdyby si měl ještě posluchačům dát nějaký tip, jako co je tvoje vyloženě top grilování, jako nějaký jídlo nebo něco, co připravuješ, jako.
1: Hele, tak grilovat se dá strašně moc věcí a hlavně záleží na kvalitě toho masa, takže

0: já když jako si vezu věci na grill, tak 100% jezdím do jednoho mýho řeznictví. A pokud jste pražský, jak já vám můžu dát pak soukromou radu, ale rozhodně je důležitá ta kvalita toho produktu. A jak jsem se bavil minulý týden s posluchačema, tak grilovat se dá všude za každého počasí po větrnostních podmínek, jsme zjistili.
1: No tak vidíte, hele, máte na to ještě klidně celý září, takzvaný babí léto. Já jsem někde čet, že 40 se má ještě vrátit, takže jako, no, bohužel. Takže,
0: jak se jmenujou?
1: No, Adela. Prosím tě, Romana. A Pavlína, ta má dneska svátek, tak ta už se taky blíží.
2: To se vrátí.
1: Jo, přesně tak. Hele, tak všem těmhle těm 40 přejeme krásný večer. Samozřejmě, pokud chcete si ten večer zpestřit nějakou muzikou, tak se ozvěte, že jo?
0: Jasně, volejte, pište.
1: No a já už se s váma rozloučím. Linkin Park, taky Škvoři přijdou, Good Charlotte a Iron Maiden, tahle ta celá sebranka tady ještě na konci rokového odpoledne a slyšíme se zase zítra. Čus!
0: Ahoj!
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
10: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága a Žďorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5. je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
3: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kriminalisté se začali zabývat popálením 24-leté ženy při Císařském řezu. K incidentu došlo minulý týden v pražské fakultní nemocnici Bulovka, informoval o tom Deník N. Zdravotníci chtěli v závěru operace zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Už zítra čeká řidiče rušnější provoz. Děti se vrací do škol. Ty, které dojíždějí, by se měly před cestou zkontrolovat případná omezení a vyrazit s dostatečným předstihem. Jak bude vypadat cesta do Prahy, ví mluvčí Ropidu Filip Drápal.
4: Očekáváme kvůli zvýšené intenzitě dopravy zpožďování autobusových linek, zejména na hlavních příjezdových tazích ze Středočeského kraje do Prahy. Situaci ještě v prvním zářivém týdnu zkomplikuje zúžení rychlostní silnice 1/4 u Díloviště i pokračující zúžení Rostocké ulice směrem do Pražských Dejvic.
3: Zpoždění se v těchto místech mohou v ranní špičce pohybovat i kolem 30 minut. Cena plynu pro evropský trh překročila 70 euro za megawatt hodinu. Je tak nejvýše od letošního března. Obnovení bojů mezi Spojenými státy a Íránem přispívá k růstu cen ropy a vyvolává obavy z dalšího zpoždění vývozu skapalněného zemního plynu z Perského zálivu. Argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. Za Argentinu odehrál 207 utkání a dal 125 gólů. S nároďákem v roce 2022 slavil titul mistrů světa, v roce 2014 a letos získal světové stříbro. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
5: Rock Radio, počasí.
6: A my ti opět za ty zprávy děkujeme, Eliško. Pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek. Mělo by být polojasno až skoro jasno, během den přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty na 25, na jihu Moravy samozřejmě bude lépe, 27 stupňů, no a v 1000 metrech na horách okolo 16.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: Pojďme se podívat na D55 na 53. kilometr na trase Babice Bzenec. Tam tvoří překážku na vozovce plastová konev v levém jízdním pruhu. Tak pozor na to, hlavně nepřilevejte olej do ohně tou konvicí. No a podíváme se i na ulici Kapitána Jaroše. V Litomyšli, okres Svitavy, tam náklaďák s osobákem v sobě, tvoří to překážku na vozovce, projíždějte opatrně. No a ještě D1 a 12,5 kilometr na trase Praha-Polsko. Státní hranice, tam jsou dvě havarovaná vozidla, posrážce, bus a osobní auto, tak tam projíždíte opatrně. No a jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, vracejte nám konve na místo a doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rok na psání.
6: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a tak jsme se tady po víkendu zase sešli na palubě naší pirátské lodě Rock Radio a to je velice dobře. Teď nám startuje naše dvouhodinová plavba, která se zve Rok na přání, do kteří všichni milí námořníci můžete zasáhnout, takže voláte svému kapitánovi Jirkovi Vajgizovi přímo do kapitánské keuty na 725844424, píšete na mail a nebo na Messenger. No a co si dáme? Úvodem dáme si Nirvánu a Lithium a během téhle čtyř a čtvrt minutovky, takhle jsem to chtěl říct. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože co? Protože právě vyplouváme. Joho!

0: Tak jo, přátelé, Lithium s Nirvánou za mnou. Já se musím přiznat, já se to ještě potěžkám, jestli je to pravda, jak to říkám, vydržte. No, dneska mi od někoho z vás přišel obrovský balík a má 3 kila tady. Jak to vážím, tak je to tak. Tak prosím vás, přiznejte se, kdo mi ho poslal, já mu mile rád poděkuju a co můžu udělat, samozřejmě zahraju píseň dle jeho přání přednostně. Děkuju vám za tento balík, netíká, tak snad mě to nezabije. děkuju vám moc krát. Tak, přátelé, tak velký dárek jsem ještě nedostal, opravdu od vás, jako takového objemu. Tak, přátelé, děkuji za to a pojďme hned na první záležitost. Psala mi tady Tereza Michková. Jiříku, prosíme o terapii na ukončení prázdnin pro všechny posluchače a pro nás do Křížanovic. Pokud tam není chyba, Křížanovice, ne, je to Křížanovice. Díky, Terka, každopádně přečet jsem, co tam je. Jasně, terapii si určitě dáme, helejte se a když končí ty prázdniny, tak rozhodně, že je pohoda, ne.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Fouze, jejich předělávka od Frankie Goes to Hollywood, Relax. No a my si dáme skvělou píseň, jako vždycky. Ale ne, výborný nápad měl tady Honza Málek. Nazdar kapitáne a všetci v rádiu, víš, co tady dlouho nehrálo? Jane's Addiction a Bean Caught Stealing. Co ty na to, Honza Solomouce? Pro všechny dospělý pubertáky. No jasně, jasně, to Jane's Addiction, to je moje oblíbená kapela, na který jsem ještě nebyl, takže doufám, že to stihnu. No jako správnej puboš se tenkrát zachoval Perry Farrell, který 13. září, myslím, že to bylo 2-4, napadl během koncertu v Bostonu kytaristu skvělýho Davea Navara. Nejdřív tam křičel něco do diváků zmateně, potom na něj a potom ho tam napad, nakonec ho spacifikovali, koncert skončil a zrušili celý turné. Tak to nebylo úplně dospělé, že no, ale tak občas si člověk potřebuje povyrazit z kupejtka nebo vylejt nějaký ten komplex. Vždyť to všichni znáte. Každopádně tady je celkem veselá muzika Jane's Addiction a Bean Caught Stealing a já upozorňuji, volejte si stále na 725-844-424, pokud nechcete, aby vás zválcovala zvířátka z internetu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.

0: Čert starý a pán velejemný, to bylo Ozzy Osbourne a Elton John a jejich společná spolupráce Ordinary Man. Tak vidíte, když se dva dohodnou, i když jsou úplně z jiného ranku, tak jde vymyslet krásná práce. Hlavně se dohodnout, přátelé. To je to nejdůležitější. No, my jsme se tady dohodli s Mírou Šedivým, že by se tady slušilo trošku českýho puňku. Napsal mi zdarec kapitáne, zdraví tě Míra, mohl by si mi prosím zahrát SPSK a mámu. Děkuju moc. Jasně. Tak zdravíme všechny mámy a dáme si sníženou pracovní schopnost, přátelé.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Jasně, děkujeme, pane bývalý kudrnáči, a vždycky romantiku. Have a nice day. Taky měj pěkný den, prosím tě. Helejte se, posuneme se v tom našem roku na přání dál. Psal mi tady, už musím otevřít taky maily, že jo, abych nestranil. Tak Jirka Mikán, nazdar kapitáne, poprosím, zahraj písničku Black Hole Sun pro všechny, co se po víkendu dneska ráno cítili, jako by proletěli černou dírou. Tak k tomu se hlásím, přátelé, protože, jak jsem říkal, byl jsem o víkendu na zahrádce na severu Čech. A tak jsem poprvé tam jako spal, hlavu složil, už to bylo možno, a tak jsem opravdu jako zahodil veškerou elektroniku, vůbec mě to nezajímalo, nezvedal jsem telefony, nic, a jenom jsem se tam tak jako užíval ten klid a tu vesnici krásnou a všechno bylo super. No tak jsem úplně nekoukal, jestli mám telefon nabitej nebo vybitej, bylo to úplně jedno, a hlavně mě to tam fascinovalo tak, že prostě místo toho, abych v neděli večer odjel zpátky jako do Prahy, tak jsem se na to vyprt a řekl jsem, hele, užijem si tady ještě jeden večer a pojedem brzo ráno. No a naštěstí, že jsem byl právě na té vesnici, protože mě ráno se vybil mobil, takže mi nezazvonil budík, ale vzbudil mě pes štěkající nedaleko, který se opozdil o ten, jako okolo, od toho budíku jenom v 8 minut. Tak to bylo krásný. A teď už Soundgarden a Black Hole Sun pro všechny, co proletěli černou dírou.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Tak to byla tolik milovaná členy kapely nenáviděná píseň Wonderwall z 95. z alba What's the Story Morning Glory. No a my se posuneme dál. Jirka Němec mi volal, že by si dal určitě komunál pro mě a taky všechny tvrdě pracující, že už se moc těší, až se potkáme v pátek na festiáku. Ano, no, je to skutečně tak, moderu Daros Fest. Mrkněte se na to, je to dvoudenní akce. Konečně po dlouhý době jsem sebral ty síly a všechno, aby jsme si znovu užili takhle naživo krásný charitativní festival. Určitě se o tom ještě během týdne zmíním, protože stojí za to přijet do Dvora Královýho. Hrajou tam právě komunálové taky a mimo jiný a Krucipis a další kapely. No a my si dáme ještě starý dobrý komunální odpady teďka a píseň Dezertér z roku 2008, jestli dovolíš, Jirko Němče.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Neutek, rozhodně neutek. To byl dezertér a komunální odpad, přátelé, tradiční výzva pro vás. Máme na to už pár minutek. Kdo by si chtěl zajistit na 100 pro píseň na přání VIP po 7 hodině, tak mi píše na mail či na messenger, v jakém jazyce bych chtěl slyšet časové znamení a v jaké situaci by ho chtěl načapat. Teď si dáme Umf a Richten und Henka.

0: Jasně, kata soudce Richter und Henka od východoněmeckých UMF nám tady pomalu dohrává, přátelé, aby jsme stihli úplně poslední píseň v této hodině. Tak konečně jsem vypátral, jsem taky nějaký detektiv, kdo mi poslal ten velký 3-kilový balík, a byl to Marian Majer, který napsal: ahoj kapitáne, neboj, nebuchne to. Měl si to prostě u mě a Majer platí své dluhy. Tak děkuji, příteli, to se cení. Poslouchám vás roky a tvoje show je nejlepší. No tak to děkuji opravdu upřímně. Kámo, nestíhal jsem napsat víc, promiň, a co jsem slyšel, že si dneska rozebíral s Marťasem, tak to budeš sakra potřebovat, ten balík, tak děkuji. Po třetí, každopádně ten květák na hlavě, co dneska zase frčí, je fakt trvalá a to jsem ti tam zapomněl dopsat. Jo, o tom jsme se bavili vlastně, co znamená ten, nebo co, proč se nosí takový ten beran na palici, takovou tu beranici, proč to mladí muži nosí. Tak děkuji, děkuji za doplnění. Zahraj něco pořádného na konec hodiny, nějaký totální rachot. Dobrá, dobrá, dobrá, tak co bychom tam vybrali jako totální rachot na konec hodiny? Já myslím, že bychom si mohli zopakovat úspěšně, nebo na to jste reagovali velmi, velmi jako kladně, na kapelu Lamb of God a pecku Redneck, kterou jsme si pouštili nedávno. Tak ji zkusíme znova, ne? Jestli to pořád funguje.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je 7 hodin a 1 minuta a vy posloucháte Rok na přání.
1: Rok Radio. Rok je slušná muzika. Rok Radio. Rok na přání.
2: Tak jo, milí námořníci, kolik hodin víme a doufám, že vám Lamp of God řádně pročistili vaše sluchovody. Už mi tady chodí pozitivní reakce od vás, takže v pořádku. Písnička Redneck rozhodně funguje, tak si dáme druhou půli a ji otevřu. Tak a je to. Na úvod počmáraný biznismeni kysáci God gave rock'n'roll to you, čověče, a podívej se, co s tím udělal. No a my si dáme potom samozřejmě píseň na přání vaší a protože dneska bylo méně posluchačů volajících, tak teďka otevírám linku 725 844 424 a kdo se první dovolá, tomu zahraju.

0: Tak jo, přátelé, to byly teda Kysáci Gargy v Rock'n'Roll to You a my se podíváme, co si psal první volající, to byl Martin a říkal, že by všem makáčům, co už se těší domů i mě, chtěl nechat zahrát něco takového jako pěknýho od Dimitry, aby to povzbudilo, aby to uteklo. Tak já jsem vybral pecku s dovolením z roku 2012, která se jmenuje Ocelová parta, tak ať slouží.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Tak to byla kapela plná fešáků, neboli Rolling Stones, a největší fešák Mick Jagger vám tu odspíval krásně jak z partesu píseň In the Stars, což je novinka z jejich posledního alba 2026 Foreign Tongues. No a teď se půjdeme dát něco pro děti, přátelé, ty jsou to největší zlato, ten boží dar. Psal mi tady Karel, nebo volal mi dokonce Karel, že mi nakonec prázdnin pro všechny děti i pro svého syna Patrika, který miluje tuhle tu písničku, chtěl nechat zahrát Kašpárka v rohlíku a píseň Čurej. Jasně, děcka, pojďme si ještě zapařit, zítra vám zase začíná škola, ale dneska ještě ne, dneska se na to můžeme všichni vyčůrat.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Posloucháte váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem a jsme v jeho druhé půlce, jen tak pro info. Tohle byla klasika Acceptě a Princess of the Dawn. No a teď si dáme takovou českou, už dá se říct, klasiku. Psal mi tady Vašik Novák, ahoj, mohl by si prosím zahrát Letokruhy od Traktoru pro moji mamku Kateřinu, moc díky, Váša. Samozřejmě dáme si tuhle tu píseň. Zrovna dneska jsem mluvil s jedním svým dobrým známým, kterýmu nediagnostikovali nic dobrýho a moc života ho už možná nečeká, ale ještě to není na 100%. Každopádně řekl mi, že kdyby náhodou přišlo to nejhorší a rozloučil se tady se světem, takže mu mám zajistit, aby mu právě píseň Letokruhy hrála na pohřbu, že v tom textu je všechno. Takže hrajem Letokruhy, k tomu není co dodat.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Už je to tak, to když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

pecka je píseň All Summer Long od Kida Rocka. Léto se nám pomalu chýlí ke konci, prázdniny jistě, mládež nastupuje zítra do škol, ale léto se tak jako loučí pozvolna, aspoň doufám, že si zažijeme krásné babí léto. Tak k tomu určitě přispěje další píseň, přátelé, 100% vsadím se. Psal mi tady Miloš Figura. Čau kapitáne, prosím tě, mohl bys tam dát nějakou kapelu s hlubokým ženským hlasem? Díky, Miloš. Tak Miloši, můžu, nabízel jsem Arch Enemy se zpěvačkou Alisou White Clues. Ta je, myslím, že s hloubkama na tom docela good. No a bylo by to všechno prý pro ségru Naďu. Rozumím, tak Naďo, orel lítá sám, jak možná jistě víš, a Arch Enemy letí do tvého ucha právě teď.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: písni o stáří a plastické chirurgii Cik-cak od Rammstein jdeme pomaličku do finále opět s českou písní na rtech. Opět otevírám mail, kde mi psal Kuba. Dobrý večer, poprosil bych zahrát skladbu Blízko nás od skupiny Kern. Štípeme dřevo, tak ať nám to jde pěkně od ruky. Jste skvělí a rád vás poslouchám. Díky, Kuba. Samozřejmě plníme. Takový Kerni ty určitě dokážou nakopnout, zvláště při štípání dřeva, tak ať vám to jde od ruky, ne do ruky. Jo, dávejte na to, prosím tě, Kubo, pozor při těch Kernech.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

Tak jo, milí námořníci, má to svůj začátek a má tu svůj konec a to je právě teď. A cože má svůj začátek i konec? No samozřejmě náš pořád rok na přání. Dneska se rozloučíme tradičně. Volal mi Roman už před nějakou chvilkou, že by strašně chtěl nechat zahrát dneska Slayery. A bylo by to pro celý Jihočeský kraj a pro všechny rockery, co mají rádi poctivý rock. I když možná trošku tvrdší, tak to tvrdil Roman. Hele, já si rozhodně myslím, že kapela Slayer je vhodná při každé příležitosti, ať to je svatba, pohřeb, oběd, snídaně, rozvod, svod, no zkrátka ke všemu i k tanci a poslechu. Tak s písní Mandatory Suicide se rozloučí pro dnešek s vámi váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vám tedy přeji plodný večer, jako vždy, ať se vám zadaří. No a zítra se zase slyšíme při úterku po 18. hodině u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Peace!

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Úplně živě slyším ten dnešní všude zdejší pomstivý a zákeřný tajný smích, během něhož nejeden člověk procedí mezi zubama, tak vám končí veget vy. Další slovo si dosaďte sami podle krajové příslušnosti. Ovšem to, že končí prázdniny, ta dvě slova zní jak balzám, neznamená, že končí i motorkářské akce. Jedna z nich bude třeba už v sobotu kousek od Zlína, přesněji v Pohořelicách, a bude husto kruto přísná. Ostatně pořádají kruťáci z kruháče, ale něco mi napovídá, že hustej je maximálně název, že to naopak bude akce, na který si to užijí úplně všichni, kdož do Pohořelic dorazí, že začne ve 13 hodin tamního času, ten se může lehce lišit od toho středoevropského, to podle toho, kolik večer předtím padne slivovičky. Nicméně v jednu odpoledne to bude přehlídka motorek od kozího dechu až po Harleje. Půl třetí se motorky i peklostroje vydají na spanilou jízdu, ty jsou dvě, podle toho, jak moc odvážný je řidič a jak silný je jeho stroj. Mezitím si v Pohořelicích ti bezmotoroví mohou dát nějakou tu soutěž. Chtěl jsem říct, že se na vás bude těšit i Čuník, ten ovšem bude tou dobou už na rožni. Zdejmeš mu tedy hold tím, že ho zdlábneme. No a pak večer tanečně společenský dýchánek, na kterém zahraje Funky Zlín a čeká vás i Rokotéka. Kroužení na kruháči v sobotu v Pohořelicích u Napajedel. Nebo u Zlína.
0: Rock Radio. Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock.

Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do hřiti, ty hňupe. To si nezvykaj.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám asi smálenýho.
1: Ukaž, ženský, jděte ven.
2: Co bude,
3: to? To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To je jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá holčička.
0: Rock Radio. Konec legrace.